0: ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
3: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
2: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
4: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
3: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
4: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
5: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.

music is my best friend.

0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Natočeno podle skutečné události.
4: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
5: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
6: Nikdy, anebo navždy.
5: No, tak vidíš.
3: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Senát dnes projedná kontroverzní novelu stavebního zákona. Podle vlády má změna zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Kritici ale označují za nepřehlednou a varují před nepředvídatelnými dopady. Senát novelu pravděpodobně zamítne, vládní koalice ale může jeho veto ve sněmovně přehlasovat. Veřejný dluh Spojených států poprvé překročil hranici 40 bilionů dolarů. Jen od března se zvýšil o další bilion a za posledních 10 let se téměř zdvojnásobil. Za růstem stojí vysoké výdaje na obranu, sociální programy i splácení úroků. Někteří odborníci proto varují před hrozící rozpočtovou krizí. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří hlavně na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Veletrh dopoledne zahájí premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestyán. Loni Země živitelka přilákala rekordních více než 132 tisíc návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: CHEP plánuje zřídit nové oddělení bezpilotních technologií, které bude součástí odboru informatiky. Město tak reaguje na postupně rostoucí požadavky jednotlivých odborů městského úřadu na nákup dronů a využívání služeb, které tyto technologie umožňují. Úkoly budou zajišťovat proškolení piloti s využitím moderních bezpilotních technologií. A pojďme se podívat taky na počasí. Na čtvrtek předpověď pro celé západní Čechy slibuje většinou oblačnou oblohu. Teploty vystoupají mezi 23 a 27 stupňů Celsia.
8: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
9: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A je to až k nevíře a dneska nikdo nezaspal, jsme tu kompletní. Ahoj Davide.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Ahoj Michale.
1: Ahoj vám všem, kdo jste u rádia. No tak startuje čtvrteční snídaně a odpálíme to s Egem a Robertem Burianem, protože žijeme len raz.
0: Hit Radio FM Plus.

0: Dance Monkey, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 9 minut po 6. Dobré ráno. Dneska má svátek největší rozdělovač lidstva. Největší rozbuška v pizzeriích.
1: Jo, takhle.
0: Už tušíte, David, ví, co by to mohlo být?
2: Mm-mm.
0: Je to Pizza Hawaii. Dneska je její mezinárodní den. Jinak mám tady nějaký zajímavosti. Vymyslel ji v roce 62 v Kanadě řecký imigrant Sam Panopoulos a dodneska se kvůli ní lidi hádají.
2: Jsi říkal, že má dneska svátek a dneska má svátek 20. srpna Bernard, tak jsem si říkal, jako Bernard je dobrý pivo, jasně, ale že by se kvůli němu někdo hádal v pizzerii.
0: Tak je to Pizza Hawaii, já se ptám, jestli to jíte nebo ne.
2: Dobře, já začnu. Kontroverzní téma hnedka na začátku.
0: No jasně, já si to jako dobrovolně neobjednám v pizzerii, ale takhle, když jdeš jako stahu a najdeš prostě třeba doma od toho, kdo jí jím, jako zbytek té pizzy, no tak samozřejmě i ten ananas chutná, že jo?
1: No, jako za mě stahu dobrý, ale stejně si myslím, že to vždycky oloupu ten ananas, že ho dám pryč. A vadí mi tam i ta nasládlá chuť po tom, co to odloupneš. Prostě ten otisk toho ananasu. Ale mě tam ta sladká prostě nesedí.
0: To mi na tom nevadí. Dobře, a co David?
2: No tak dlouho jsem pizzu Hawaii neměl. A ani po ní nějak neprahnu. Vlastně, když už jdeme do pizzerie, tak jdeme do takového podniku, kde to ani nemají. Teda opravdu.
0: Jasně. Ale
2: takže jako já si dám sklenku tady z toho úžasného vína, k tomu si dám Hawaii, to ne.
0: Ale třeba týden nejíst, tak se asi shodneme, že bychom to pojedli.
1: To jo.
0: Jaká další jídla jsou taková extrémní? Tak třeba mě napadá kuře z broskví. Je taková věc, která vlastně koupit si to nedáš dneska, ale jako sníš to.
2: Taky to rozděluje společnost.
0: A nebo, nevím, jestli znáte řízek Pavlišov?
1: Neznám.
0: To možná,
1: David, počkej, googlím.
2: Nebo řízek Ondráš.
0: No, to neznám.
1: To
2: Bramboráku.
0: Jasmin si to vygooglí, Jasmin je totiž Pražanda, my jsme z východních Čech a řízek Pavlišov, prosím vás, je řízek s houskovým omaštěným knedlikem a se zelím, takže to je to takový vlastně vepřo knedlo zelo, jenom tam je prostě řízek, no.
1: A koukám i na Ondráše a ten se mi líbí asi víc teda.
0: Co je Ondráš?
2: Kdo je Ondráš?
0: To, a počkej, to se jí kde, tohle.
1: Je to nějaký to plnění, vypadá, to vypadá. Je fakt jako bramborák a
2: to je bramborák plněný masem.
0: A kdy to vypadá, kdyby už, to už někdo jet?
1: A prosím tě.
0: Takže dneska mezinárodní den pizzy Hawaii. Takhle, ať vaše chuťové buňky jsou nastavené na cokoliv, je to vaše věc. My si teďka dáme Linkin Park a to bude chutnat nám všem. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a taky Codeline. Dobré ránko.
1: Všimli jste si, že čím jste starší, tak tím mladší vám připadají starý lidi, jakože když mi bylo 10, tak třicátník byl pro mě strašně starý člověk, jo, pomalu v důchodu. Ale pak ti je těch 30, jo, a vlastně si říkáš, že když jsme mladí lidi, když to je nádhera ještě.
0: To vlastně připomíná text od jednoho českého zpěváka, jak tam máš, jo, když jsem v Lesna Gimpla viděl čtvrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty máš na tož baráky, jo. Takže opravdu to tak je. A já si říkám, vlastně dobrá úvaha, říkám si, kolik mě je, 35 a lidi kolem mě mi připadají pořád jako, že jsou mladí, jo, takže kde se to zastaví, až nám bude 60, tak budeme si připadat, že jsme mladí a budeme nosit úplný prostě skinny jeans jako chlapy, nebo...
1: Já tady koukám, že ve středověku byli považovaní za starý lidi už kolem 40. Potom před 15 lety lidi v průzkumech označovali za začátek stáří 63 let a dneska je ta hranice podle nějakých studií 73 let. Tak kde vám připadá ten člověk starý?
0: No, jestli můžu mluvit za sebe, tak mě přišlo stáří v tu dobu, když jsem zjistil, že jako nemůžu jít dvě ponoci po sobě na kalbu. No, že pak prostě se zapaříš a tři dny se z toho léčíš. No.
2: Já jsem viděl teďka na Facebooku nějaký citát, že dostal jsem se do toho věku, že když vidím židli, tak si sednu. A tak to nějak já cítím, no. Člověk na sobě poznává to stáří a ty, co mu předtím přišli starý, mu teďka zase tak starý nepřijdou, protože co nám nakonec jinýho zbývá, že jo?
0: Tak ono s tím se zním, ono když si sedneš tak a uděláš takový to... Tak to už je fakt něco špatně, jako. Hele, věk je jenom číslo, jo.
1: Přesně.
0: Si a Kendrick Lamar, The Greatest, za malou chvíli pro vás a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek jezdí. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
5: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
6: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
5: Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
10: A?
9: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
10: nepřežijí.
9: Naštěstí Baumax má řešení.
10: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
12: Prázdniny končí škola, volá zlídlový baba z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Pak hrnky, flešky, kufříky
12: vyměním za kuponky.
13: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
15: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
16: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
17: Sudovi šrot, republice ocel.
18: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
19: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes ráno velký pozor na Sokolovsku. Omezení čeká na výjezdu z Kinčperku nad Ohří směrem na lázně Kinčvart. Je tam uzavírka, jezdí se proto objížďkou.
21: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
22: Hit Radio FM+.

0: Tohle je Taylor Swift. Dáváte si čtvrteční Hit Radio a dejte si Davidu ranní update.
1: Ranní update.
2: Prince Harry a Meghan se po 6 letech plánují vrátit do Británie. Přestěhovat se mají ještě během srpna a jejich děti nastoupí v září do britské školky. Harry s Meghan se ale k plnění královských povinností nevrátí. Tající ledovec ve Švýcarsku vydal těla dvou horolezců po 34 letech. Dvojice Belgičanů zmizela při výpravě v Alpách v roce 1992 a tehdejší pátrání bylo neúspěšné. Jejich ostatky objevil letos v létě turista a totožnost následně potvrdila analýza DNA. Prázdninová láska z valašského mezi

0: Já 9.
1: No, teda, to je držák.
2: On se, David se zeptal proto, aby se mohl pochlubit, že to číslo je, že, oba, teda, že to číslo je největší. A to taky. Pojďme na muziku. Tohle je jedna z nejzásadnějších kapel 90. českých rockových kapel Alice, Alice. V nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bartou. Jak jste ve slově, David? Je to Alice nebo Alice?
0: Tak je česká, tak asi Alice, ne?
2: Tak Alice. Kapela z Plzně původně. Ani náhodou na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: 6.39, tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Čtvrteční ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Na česko-polských hranicích se pohybuje volně žijící puma a nikdo neví, odkud vzala roha. Možná jste tuhle informaci už slyšeli. No a od nás asi jediná rada, že pokud vyrazíte na houby tady v tom kraji a uvidíte v křoví podezřele velkou kočku, tak na ní asi nedělejte č-č-č.
1: Přijde, že tady ty zprávy se množej a třeba dojdeme do bodu, kdy si uvědomíme, že pumy prostě ve volné přírodě žijí.
0: A mně přijde, že poměrně nedávno taky se někde řešila takováhle puma, takováhle kočička. Nicméně mě tak napadlo, jak se na kočky volá v ostatních zemích, v ostatních státech, jo? Kdybychom si chtěli přivolat kočku, jo? Tak jsem tady našel, že v Německu to je mici mici, polsky to je kiči kiči, bulharsky mac mac, anglicky hey baby.
1: V tomu tvému slovníku přestáváme měřit.
0: Anglicky to je kiri kiri prý, slovensky cici cici, Libanon, pozor, Libanon je nejzajímavější. Ps, ps, ps, ps. Ps, ps, ps, ps, ps. Cika, romsky mačko mačko tady je, španělsky gat gat a japonsky neko neko a větnamsky meo meo
2: meo meo.
0: Tak kdybyste
2: cici cici mě baví,
0: tak kdybyste náhodou jeli do nějaký takovýhle země, tak víte, jak volat na kočky. Mličko, Disturbed the Sound of Silence, za malou chvíli taky Pink a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Chebu dál zůstává neprůjezdná Pražská ulice, provoz dočasně vede okolními. No a pracuje se taky v Mariánských Lázních, kde je zavřená třída Vítězství. I tam se jezdí objížďkou.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: dnešní ráno trávíte s námi, to nám dělá radost. Tohle je Pink Trustfall Hit Radio v 6.51.
1: Dneska slaví 61 let jedno rokový dítě. A narodilo se dost netradičně, jo. Song Satisfaction od Rolling Stones určitě znáte asi všichni. A ta story, která za songem je naprosto legendární, protože Keith Richards, zakládající člen, spal v hotelu na Floridě. Nějak se v noci najednou probral, vzal kytaru a na kazeťák nahrál takový dost špinavý riff, který mu zrovna přistál v hlavě. No a pak usnul, chrápal, nahrálo se tam i to chrápání, on to ráno vůbec nechápal. A vlastně tomu moc nevěřil, přišlo mu to taková fakt jednoduchá melodie a všichni ho přemlouvali, ať to vydá. A hele, jako jak to skončilo.
0: Já si myslím, že ten příběh je tak jako zhezčený, aby na tu kapelu byl lepší pohled. Já si myslím, že Keith se prostě vrátil z nějaký totální kalby, byl úplně vylitej. Pak se probudil a řekl si, ale mám nápad, neudělám nějaký song prostě, no. Tak to prostě nějak nahrál, no. Tak si myslím, že to bylo, teda nevím, nechci teda jako nikoho, no.
1: Ale 61 let potom a furt to funguje.
0: No, neskutečný, hlavně taky mě na nich baví to, že pořád fungujou a že tady jsou právě songy jako Satisfaction, ten si rozhodně zahrajem, ale i třeba tohle se bublá pod náma, Anybody Seen My Baby, konec 90. A že vlastně jako furt vydávají a furt to je dobrý, jo. Tak jdeme na to Satisfaction?
1: Jdem na to.
0: No jo. Tohle je klasika, takže 61 let, co se tohle narodilo právě dnes, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, tak si to moc užijte, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
3: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Kontroly zaměřené na nelegální prodej kratomu a dalších drog odhalily problémy ve většině prodejen. Pochybení našly úřady u více než 60% z tisícovky kontrolovaných míst. Celkem zaznamenali 900 případů protiprávního jednání, ve třetině případů šlo dokonce o trestný čin. Inflace v Evropské unii v červenci mírně zrychlila na 3%, v Česku ale ceny meziročně vzrostly jen o 1,3%. Česko tak mělo druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii, hned po Švédsku. Ceny v poslední době tlačí vzhůru především dražší pohonné hmoty kvůli konfliktu na Blízkém východě. České kluby dnes čekají úvodní zápasy závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se představí na vyprodaném stadionu proti Glasgow Rangers. Trenér Luboš Kozel věří, že bouřlivá atmosféra bude jeho hráče spíš motivovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Je tady západočeské hokejové derby. Proběhne už dnes odpoledne, kdy se můžeme těšit na souboj mezi Plzní a Karlovarskou energií. Hrát se bude od 17 hodin v opraveném stadionu v Klatovech. Vstupné je symbolické a celý výtěžek z dnešní akce půjde na podporu a rozvoj mládeže týmu HC Klatovy. A teď se ještě podíváme na předpověď počasí. Na západě Čech dnes budeme mít většinou oblačno. Počítat máme s občasným deštěm a ojediněle k nám můžou dorazit i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 23 a 27 stupni Celsia.
8: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
9: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Stále vám přejeme hezké ráno.
11: A krásný čtvrtek, ahoj.
12: Snídaní šampionů.
11: Na tuhletu story se těšte. U Baltu našel chlap při uklízení nějakého brajglu poklad za 100 000 a asistovali mu u toho husa, kačer a pes, který má naprosto fantastický jméno, takže na to počkejte.
10: Zítra jako začátek z večerníčku, rozhodně nechoďte daleko od rádia. Sam Felt a Jonas Blue, další hity pro vás.
0: Hit Radio FM Plus.

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ano, už je čtvrtek, díky bohu za ty dary. Krásné ráno v 7.05. Představte si, že jdete uklízet pláž s husou, kačerem a psem a najdete jantar za 100 000 korun. Tohle je příběh od Baltu. Tady borec vyrazil sbírat odpadky s husou jménem Sunny, s kačerem Virkem a psem Kundelínem. A ten vyhrabal z chaluch obří jantar.
1: To je fakt jak z nějaký pohádky od bratří Grimmů.
0: Takhle, hlavně ten jantar neotvíraj, žádný pravěký komáry tady nechcem. Jestli, nevím, jestli vzpomenete, ale v Číně taky ti jantaři experimentovali a pak jsme k sobě nemohli blíž na 2 metry. No, není to tak dávno.
1: Mě asi víc než ten poklad vlastně opravdu baví ta úklidová četa. Jo, husa, kačer a pes Kundelíny, to je prostě
2: skvělý. Vidíš,
1: skvělý.
2: Mě zase napadlo hnedka, jak si to rozdělej, protože podle mě, podle zákona by se měli rozdělit 25% každý.
0: Takže to vychází, jsou 4. Takže každý bude mít 25% tady z toho nálezu. Za kolik to bylo? Jantar za 100 000 korun. Jantar za 100 000. No tak by nás zajímalo, jestli byste někdy našli něco takového, nějaký takový poklad, co vy?
1: Jo, vždycky jsem chtěla chodit s takovým tím detektorem kovů a něco hledat, ale nikdy se to nestalo a pořád ten sen mám teda. Nechtěli byste někdo se mnou?
0: Jít hledat, jako, já občas takhle, jak hodně jezdím po republice, občas potkávám takový lidi, a, co chodí po poli takhle s tou tyčkou a hledá a říkám si, to je doby. A vždycky si říkám, mě by zajímal ten příběh toho člověka, že jestli něco fakt najde.
2: Jestli
0: jo?
2: Něco někdy našel, přesně se nad tím zamýšlím.
0: Lidi, to nám určitě napište, no, já si vzpomínám teda na sebe, já jsem jednou z Labe u babičky vytáhl starý kolo. Mm-hmm. Hodil jsem tam jen tak, že zkusím hodit háček a najednou se to chytlo, ne? Říkám, tyjo, tak to asi nebude jako nějaká velká ryba, přece jenom ta řeka tady teče, je to docela mělký. A najednou tahám kolo. To mohlo být třeba kolo z roku 1900, jo. Bylo geniální. Co ty, Davide, nějaký poklad někdy snašel?
2: Jestli, tak se na to nespomínám, takže já ne.
0: Necháme to na posluchačích. Tak pojďte nám dát vědět, jestli jste někdy objevili takovýhle poklad a jestli třeba...
1: To je bonusová otázka, no, jestli jste někdy slyšeli lepší příjméno, než je Kundelínus. To nám taky napište.
0: WhatsApp 777-937-777 a sem nám to můžete poslat i jako hlasovku, případně klasicky SMS-kou. Teď vám letí další hity, tohle jsou Činasky na Hit Rádiu v 707. Potkal jsem tě zase...

Hledala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: na 8, tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že chlap u Baltu vyrazil sbírat odpadky s husou Sunny, kačerem Virkem a psem Kundelínem a ten vyhrabal z chaluch obří jantar za 100 tisíc. No a ptali jsme se vás, jestli jste objevili nějaký nečekaný poklad při úklidu a co si myslíte o tom jménu toho psa?
1: Tak David z Brna píše, ránko týme, Kundelínus je top, my máme jen v uvozovkách žerička. A jednou jsem našel na ulici kovovou 50 korunů, ale jen ten kruh bez zlatého středu. Prý to má taky nějakou cenu, asi pro sběratele, tak jednou uvidím.
0: Já si myslím, že to žádnou cenu pro sběratele nemá, protože když tu 50 vezmu a má do toho majznu doprostřed, tak to asi vypadne, ne? Ale jestli to nějaký sběratel chce, tak není problém. Uděláme. Vyrobíme. Taky píše Katka, krásné ráno, já nenašla asi nic, ale mamka našla trilobita asi 5 cm průměr. A ne, horší jméno pro psa neznám, ale řekni mi, jak vypadá 5 cm prostě průměr trilobita.
1: Ale počkej,
2: tak
1: trilobit.
2: Tak 5 cm máš natrénováno, ne?
0: Nemůžu říct, že jsem to nečekal od tebe, Davide, tady tu podpásovku. A nemůžu nesouhlasit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. To jsou další hity pro vás. Tohle je Hit Radio, minuta po čtvrt na 7. Dobré ráno. Šampioni.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky čtvrteční hit rádio v 7.19. My jsme se tady bavili o tom, jestli jste někdy našli nějaký poklad. Napsal nám David, že našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jenom ten kruh bez zlatýho středu a prý, že to má nějakou cenu. No a já jsem říkal, že pokud by to mělo nějakou cenu, tak to stačí prostě vyklepnout, ne? No a David píše, no Michale, jen to zkus, kladivo nebo palicu rád zapůjčím, to píše David z Brna, jo. Takže jsme se tady potom začali přemýšlet a já říkám, tak ten kruh snad to jde vyklepnout, ne? A co našel David? Zajímavá informace, já to fakt nevěděl.
1: No, že česká 50 koruna je vyrobená z jednoho kusu materiálu a nemá samostatný střed.
0: Takže to uprostřed, to, co má jinou barvu, prostě to tam jako není jako nějak dodělaný, dolepený, jo.
1: Jedině to nějak vybrousit nebo vyvrtat.
0: To je neskutečný, no, ale já tomu nevěřím. Já jenom obětuju tu 50 korunu. A dneska do toho budu mydlit všim, dokud to nevypadne, jo. Tak, ale jako zajímavá informace, já jsem si fakt myslel, a co ty, Jasmin, myslel jsi, že to jako je jeden celek, nebo že to je spojený ze dvou věcí?
2: Mám-li být upřímná, Miško, no. Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.
1: Hle, ale počkej, Jasmin kovový vůbec nenosí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Píšu, kreslím, maluju, tušky z tehdro miluju.
8: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. Top papírnictví CZ.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
13: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
14: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na dálnici D6, zdržet se teď můžete na exitu 154. Osobní auto tam najelo do svodidel. Na místě už by teď měla být i policie.
17: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
18: Hit Radio FM+.

0: Spojil se přitom s předními světovými kluby a nabízí oblečení určené přímo pro čtyřnohé fanoušky. Kolekce tak umožní fandit ve fotbalových barvách opravdu celé rodině.
1: Tak se někde v parku servou psi, tak možná bude na čase zjišťovat, komu fanděj.
0: Ten náš, to je Spartiana, ten jich byl slávista, no dnes to.
1: A jak poznáš psa, co fandí Baníku?
0: No schválně.
1: No bomba, krátký zobák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s kozlem, tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun. Nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud tohle všechno chcete vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, za to jsme moc rádi. 7.37 a je tu rychlá pětka. V té celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, v něm tři nový příchutě, černý rybíz a třešeň, citron, bezinka, taky meruňka a meduňka, no a k tomu voucher na e-shop. Rychlá
0: pětka. A o tohle všechno si dnes zasoutěží Honza z Měšic. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Jaké má ráno Honza z Měšic, co?
2: Hele, pracovní.
0: My taky.
2: Bohužel už v práci. Pochopil jsem.
0: My taky. No tak Honzo, máme pro to...

0: Petra, máš možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla, tak připraven, jdeme na to?
1: Jdeme na to, zkusíme to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jak se nazývá člověk, který nemá vlasy?
1: Plešatý.
3: Ano.
0: Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Číslovka 11 je surá nebo lichá?
1: Lichá.
3: Mhm.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jaký tvar má dopravní značka zákaz vjezdu?
1: Kulatý.
3: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kterým prstem běžně ukazujeme, Honzo?
1: Tak můžeš jakýmkoliv, ale většinou ukazováčkem.
0: Ukazováčkem, někdy prostředníčkem, že?
1: Prostředníček je už horší, no.
0: A poslední, pátá otázka.
3: Kolik slabik má slovo rádio?
1: 3.
0: A Honzo, já ti můžu říct, že vy hra váš!
3: Gratulujem!
0: Jaká otázka ti přišla z těch 5 jednoduchých otázek nejtěžší, co?
1: To poslední slabiky po ránu.
0: No, a já jsem si říkal, že to musíš dopočítávat. No tak.
1: Jsi říkal, přesně, 1, 2, 3.
0: A to je jako, ale, já, ale my to máme, ale celá republika to má naučený z té reklamy. Tablety, no, jo. Víme. No. Takže Honzo, vyhráváš voucher od Kozla na 5000 korun, tak je nealko parádní pivka. A my ti přejeme hezký čtvrtek, zvládni to v práci.
1: Vám taky krásný čtvrtek a pokud možná hezký víkend v pátek.
0: Děkujem,
1: čau.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Solo Paraty, jenom pro tebe, Alvaro Soler a Topek na Hit Rádiu v 7.43. Konec prázdnin se blíží, tohle se nebude dobře poslouchat všem, koho se týká nástup opět do školy, anebo nástup poprvé do školy. Mm-hmm. Rodiče budoucích pravidáčků už teď začínají počítat ztráty. Schválně otázka na vás, na kolik si myslíte, že vyjde rodinný rozpočet poslat letos dítě poprvé do školy? Tipujte i vy u rádia.
1: Jo, já nevím. Tak co potřebuješ? Potřebuješ aktovku, ta může stát, no taky může stát od tisícovky do tří. Jako za všechno dohromady, jo. Tak nevím, 6 000.
0: No, dobře.
2: 5 000.
0: Je to 5 000 až 6 000, takže máte pravdu oba dva. 5 000 až 6 000 korun. A mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
1: A
0: když jste šli do první třídy. Jak vypadala? Já teda taky, co David?
2: Tak ty ještě pořád máš.
1: No, jasně. Ne, taková hnědá a byl tam takový pejsek na ní a byla moc hezká teda a strašně jsem brečela, když jsem pak potřebovala už jako jinou, když už byla ušoupaná, máma mi ji vyhodila.
0: A to si člověče nepamatuju, kdy došlo k tomu zlomu, že jsem potřeboval jinou. Já si pamatuju jenom, že jsem ji měl a nevím, co se s ní stalo. Já tam měl ABC písmena, 1, 2, 3, tam bylo napsáno taky a byl na tom kačer.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo v tom. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
0: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky si ten bagl od Foodora, je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete se vybrat i barvu dokonce, jo. Tak jo. Evanescence za chvíli, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
5: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
4: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
8: avokádo či mikádo,
7: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
8: šampiony nebo dresy pro šampiony,
7: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
8: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
7: Vaše centrum nákupů a zábavy.
8: Olympia Plzeň CZ.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na dálnici D6. Stala se na kilometru 121,5 ve směru na Cheb. Srazily se tam dva osobáky. Místo je zatím průjezdné bez větších komplikací.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Hit Radio, Alex Warren, Ordinary 757.
1: Pamatujete si, když k dětský narozeninový oslavě stačil dort, svíčky, děti na zahradě nebo v obejváku? Schválně se ptám, jestli si to pamatujete vy, protože já ne. Já se přiznám, že jsem nikdy neměla dětskou oslavu a vlastně do dneška je to takový jako bolavý téma pro mě. Nicméně, tak jak jste to znali vy, tak to už je retro. Co je vy dva
0: tady? Ještě spoustu let
1: spoustu
0: to napravit.
1: No, jasný. Stále více rodičů, nechte to, si stěžuje na tlak, co se týká právě oslav pro malé děti, protože kdysi stačilo fakt málo věcí, ale teďka řešíš kolikrát animátora a řešíte, kde se to stane a dárkový taštičky pro hosty a všechno a vyjde to na strašný peníze.
0: Jak říkáš, my jsme teda narozeniny oproti tobě slavili, jo, rodiče si vzpomněli, aspoň na mě teda, ale velká nostalgie, my jsme přesně nepotřebovali kolotoče a převleky a koordinátory a nesmysly, jo, babička prostě upekla dortík, my jsme se sešli jako rodina, dospělá se si dali vajíčňák, někdo něco ostřejšího, nejvíc na šupky bylo vždycky strejda, my si dali rychlý špunty a byli jsme nejšťastnější na světě.
1: Ale tohle jo, to jako s rodinou, ale já myslím takovou tu dětskou oslavu, kdy ty za to zaplatíš jako víc, protože pošleš kamarády, tak to si očividně taky neměl.
0: No nezažil, a vlastně mi to ani nechybí teda.
2: No zrovna nedávno jsem se bavil se sestřenicí, která má teďka asi 6letýho syna, Mikuláše.
0: A je to a říkala,
2: ještě jednou?
0: Alkoholik Mikuláš.
2: Že právě pro něj organizovala s jeho kamarádama takovou nějakou oslavu, že je to strašně drahý, no, přesně jak říkáš, časovně náročný zorganizovat. Že šli někam na nějaký trampolíny, potom objedna dort, ještě si tam dá něco k pití. No 10 tisíc ani nemrkneš, ty jo.
1: No opravdu jo?
0: No tak jestli vy něco chystáte, tak všechno nejlepší. Za chvíli zprávy v 8, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
3: On air.
10: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Evropské unii začnou na konci září platit nová pravidla proti takzvanému greenwashingu. Firmy už nebudou moci označovat výrobky obecně jako ekologické nebo zelené, aniž by to dokázali doložit. Cílem je dát zákazníkům jasnější a spolehlivější informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Do českého práva má změny zavést novela, kterou nyní projednává sněmovna. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout kolem 50 mm srážek. O víkendu se potom počasí přechodně uklidní, déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Průměrný starobní důchod v Česku se přiblížil k 22 tisícům korun. Muži pobírají v průměru přes 23 tisíc, ženy zhruba o 2,5 tisíce korun méně. Za posledních 5 let se průměrná penze zvýšila o více než 6 tisíc korun. Přibývá také předčasných důchodů, kterých už je skoro 800 tisíc. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: CHEP plánuje zřídit nové oddělení bezpilotních technologií, které bude součástí odboru informatiky. Město tak reaguje na postupně rostoucí požadavky jednotlivých odborů městského úřadu na nákup dronů a využívání služeb, které tyto technologie umožňují. Úkoly budou zajišťovat proškolení piloti s využitím moderních bezpilotních technologií. A pojďme se podívat taky na počasí. Na čtvrtek předpověď pro celé západní Čechy slibuje většinou oblačnou oblohu. Teploty vystoupají mezi 23 a 27 stupňů Celsia.
11: Vzduchotechnika a klimatizace od kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
12: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, dobré ráno.
1: Krásný čtvrtek. Snídaně
0: šampionů. Už čtvrtek, ještě jeden den a víkend před námi, tak doufáme, že se taky těšíte stejně jako my tři tady. Na co se můžete těšit teď je další parádní muzika Liam Payne a Rita Ora 50 odstínů šedí. Tak pojďme na to, hezké ráno.
16: Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Lime Pen, Rita Ora, For You 806. Střecha auta je pravděpodobně nejnebezpečnější odkládací plocha na světě. Klukovi v Plzni z ní za jízdy ulítla celá peněženka a nebýt poctivýho trolejbusáka, tak nemá ani peníze, ani občanku.
1: Takže on ji jako našel a vrátil mu ji?
0: On ji našel, kontaktoval ho, vrátil mu ji, takže dobrý skutek vykonán. Ale takhle, asi ruku na srdce, kdo nikdy nepřišel o to, co si odložil na střechu auta, hoď kamenem. Já o kávičku naposled, není tak dlouho, co vy? Nechali jste si někdy něco na střeše?
1: Taky jenom kávičku, naštěstí teda nikdy nic horšího se mi nestalo.
2: Se tak jednou hledali klíče právě. Mm-hmm. Vina ségra se je položila na střechu auta. To auto jsme doslova a do písmene otočili vzhůru nohama. Pak někdo říká, hele, když jsou tady na střeše.
0: No to se ještě nejeli teda jako.
2: Tak protože jsme nemohli nastartovat. Ne?
0: Jo, klíče od auta.
2: Jo, pardon, dobrý detail, který jsem zapomněl říct.
0: To je docela podstatný
1: detail.
2: Dobrý, to možná mělo zaznít na začátku.
0: No, to nevadí, už se rozumíme. No tak ale mě tak napadlo, když teda tady se ukázala ta poctivost toho trolejbusáka, kdy vám úplně někdo cizí zachránil jako zarek tím, že vám vrátil ztracenou věc.
2: Schválně, dejte vědět.
0: Mně jako nikdo nikdy nic nevrátil, jo, takže já tu víru jako v náš národ úplně nemám.
2: Nikdy nic neměl hlavně.
0: Přesně, a co nemám, nemůžu ztratit.
1: Mně se to nestalo jakože mně, ale jeli jsme s přítelem autem a vidíme, jak před náma jede nějaký starší pán, už jako hodně starší, a na střeše auta je berle. Jo, takže jsme si říkali, aha, tak on si tam asi nechal teda berly, neví o tom, takže jsme zastavili, když jsme mohli. Donesli jsme to do auta, on byl úplně nadšený, že teda aha, já ani nevěděl, jako že ji nemám. Ale byl tam takový detail, že předtím si byl přítel kvůli nějakému natáčení koupit masku v nějakých pracovních oděvech a přišel tam s černou kuklou, takže nejdřív si pan myslel, že ho jdeme vykrást.
0: A chudák pán, on neměl peníze na tu nálepku ZTP, takže jak to vymyslím, no tak si dám na střechu berly. Doma mont. Tak počkej, tak teďka jsou jakoby dvě věci, na které vlastně bych se chtěl zeptat, jo. Co jste si nechali na střeše auta, protože to mi přijde geniální, to jsme tady možná řešili, ale spíš, jestli vám teda někdy vrátil někdo vaši věc, kterou jste ztratili, to možná spíš. Tak dejte nám vědět na 777-937-777. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na tohle číslo, nebo nám to můžete poslat zprávou. No a od nás k vám letí další muzika. Nico Santos a Fastboy.

0: Tohle Eva Farná, neříkej, co má se stát. Hit Radio v 8.14. Pojďme se vrátit k příběhu, který jsme tady řešili. Klukovi z Plzni za jízdy uletěla celá peněženka, kterou nechal na střeše svého auta. A nebýt poctivého trolejbusáka, nemá dnes ani korunu, ani občanku. Vrátil mu ji. Tak jsme se ptali vás, o co jste kde přišli a co se k vám vrátilo zpátky, případně co jste si teda nechali na střeše auta.
1: Šárka píše, krásné ráno. Já projela půlkou Příbrami s velkou mísou naložených kuřecích křídel na střeše. Až na třetím kruhovém objezdu začala lítat, no vrátili jsme se pro mísu a křídla ponechali kočkám a jiné zvěři.
0: Já úplně vidím, jak prostě přijíždíš tomu kruháči, jak se chystáš odbočit a teďka ti prostě kolem čelního okna proletí kuře. Jako.
2: To byl nějaký animovaný film, že to se jmenovalo Zataženo občas trakaře a tam padalo jídlo.
0: Další zpráva, ahoj rádio. Já si takhle nechala mobil na střeše dvakrát, jednou odlítl a já na to přišla doma. Naštěstí ho našli fajn lidé a přes sociální sítě mého přítele jsme se spojili a já si pro něj hned dojela. Po druhé tedy vydržel celou cestu domů na střeše.
1: To je skutečný. Lucka píše, dobrý den, včera jsem na silnici mezi Plzní, včera takhle hned, mezi Plzní a Radobyčicemi našla MacBook, patří panu Šťastnému, prosím, kdybyste prostřednictvím éteru dali vědět. Pak jsem tam nechala i peněženku, až mi doma zaťukala sousedka z vedlejšího baráku, jestli mi náhodou nechybí. Já ani neměla tucha, že ji nemám. V peněžence bylo vše. Od té doby už se fakt soustředím na to, abych na autě nic nenechala. Dobří lidé stále jsou.
0: Počkej, takže my teďka hledáme pana Šťastného. Takhle, myslím si, že šťastných bude v České republice asi hodně. Tak pane Šťastný, jestli nás slyšíte, napište nám na 777-937-777. Pravděpodobně se nám podařilo najít váš počítač.
2: A nebo aspoň pošlete heslo, protože jinak je ten oťas k ničemu, že?
0: No jasně, no, ale na bazoši to pak. Tak a ještě taky posílá hlasovku Petr.
3: Ale mně se to stalo letos na dovolený. Do moře mi spadnul telefon. Hledali jsme ho asi hodinu, prostě jsme ho nenašli, tak jsem se smířil s tím, že je ztracený. A za dva dny nám přišla na telefon mý přítelkyně polská SMSka, že o něj nějaká slečna zakopla ve vodě. A že díky. Normálně nám ho vrátila. Byl ještě nabitej, byl funkční a myslím si, že i kdyby jsme tam byli týden, tak ho v té vodě prostě jako nenajdeme, takže náhoda jak blázen.
0: No, tak Petr nakonec byl šťastný.
1: No.
0: No. Já jsem čekal, že ta polka napsala, ale našel jsem váš telefon, Jenky. Jenky. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Rudimental These Days na Hit Radio. 8.20, za malou chvíli další parádní muzika, na co se můžete těšit, tak třeba tohle, ram, pam, pam, no a samozřejmě vy, kdo nás sledíte na cestách za volantem, i vám poradíme, jak se ve čtvrtek dostanete tam, kam potřebujete, bude aktuální doprava.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
3: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
6: Máte snad něco lepšího?
5: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
6: Jo.
5: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
6: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
5: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
6: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
8: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
18: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
19: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří, 28. film Švihláci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
20: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
21: Nejlepší.
16: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se pořád ještě řeší na dálnici D6. Dávejte si velký pozor na kilometru 121,5 ve směru na Cheb, kde se potkali dva osobáky. Jsou tam i záchranné složky.
21: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
1: Hit Radio FM+.

0: Linkin Park. Přejeme vám stále krásné čtvrteční ráno, šampioni, s vámi Michal, Jasmina, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Celine Dion prozradila, že příznaky své vzácné nemoci pociťovala už 17 let před diagnózou. Bolesti a svalové křeče byly někdy tak silné, že měla problém chodit. Teď intenzivně rehabilituje a v září se po letech vrátí na pódium sérií koncertů v Paříži. Tom Holland si díky novému Spider-Manovi přijde na pořádný balík. Za film dostal základní honorář 20 milionů dolarů a díky úspěchu v kinech může jeho celková odměna překročit 100 milionů.

0: Ještě stromeček.
1: Nic moc, no.
0: A budeš scrollovat prostě hodinu a pak tam bude. Tak začněte, že se auto zvednete. Pojďme na srdcovku. Bomb Funk MCs, Freestyle. Nevím, jestli to máte podobně, ale já jsem si vždycky myslel, že tam je Vakamakafou. Vakamakafou.
1: No a je tam?
0: Je tam Rock the Microphone.
2: Rock the Microphone.
0: Rock the Microphone. A tak počkej, Vakam...
2: Tak David si to myslel doteď.
0: Takže, no,
3: ne, David to ví už dlouho, samozřejmě.
0: Tak pojďme na to. Bomb Funk MCs, hezké ráno.

0: Máte dneska narozeniny? My pro vás máme ohňostroj. Bylo to takové páteční, ano. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, 8.41.
1: A bizar střídá bizar. Jeden pár si chtěl užít romantiku v lese, opravdu jako v hodně netradičních kostýmech a málem se stal loveckou trofejí, tak na to si počkejte.
0: To probereme za chvíli, no a samozřejmě přidáme další parádní hity. Mám pocit, že tě ztrácí. Něco českýho, tohle je Poetika. Zahraje taky Katy Perry Hot and Cold. Tady na Hit Radio.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.
6: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: and Cold, Katy Perry, Hit Radio 8.51.
1: Máme tady možná bizár týdne. Na americkou tísňovou linku volal nešťastný pár, který měl, řekněme si, velice specifický koníček. Oni vyrazili do lesa, převlékli se do kostýmu kos a plánovali si tam užít romantickou chvilku ve dvou. No a co čert nechtěl, tak kolem šli lovci, ty tam v křoví viděli dva pohybující se huňáče a začali střílet.
0: Jako, sorry jo, ale když si na sebe vezmeš kostým, který vypadá jako lovná zvěř uprostřed sezony, tak si prostě o tu kulku hodně koleduješ. Ale řekněme, kdo se jde do lesa milovat v převleku za kozy?
1: Hele, říkám, jako hodně specifický koníček, mám spoustu otázek a otazníků v mý hlavě, nicméně oba skončili v nemocnici, ten jejich stav byl naštěstí stabilizovaný, zdravotníci jim dokonce museli ty kostýmy rozstřihat, aby se dostali k těm zraněním. Takže na sebe dávejte pozor a pokud potřebujete v lese jako experimentovat, tak...
0: Já úplně vidím, jak vypadal ten příjem, jo? Pane doktore, mě postřelili. A on, na co jste dělal? No, no víte, já jsem se pás na mítěně v plišovým overalu. Takhle, myslím, že tenhle pár čekal úplně jiný happy end. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu v 8.56, Axwell Ingrosso, Dreamer. My se s vámi jdeme rozloučit, s vámi byl Michal, Jasmin a David od 6 do 9.
1: Děkujeme, bylo to s váma úžasný, jako vždycky.
0: Mimochodem, kdybyste chtěli zjistit, jak ušetřit za nákup školních pomůcek pro vaše prvňáčky, konkrétně třeba za školní aktovku, dejte si podcast Snídaně šampionů, ten najdete během dne na webu Hit Radio a nebo na Spotify.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Zítra se těšíme, bude páteček, užijeme si to.
1: Tak zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký čtvrtek.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, taky přeju krásný čtvrtek. Na Chebsku u obce Skalná máme hlášenou nehodu osobního auta, tvoří tady překážku na silnici, tak opatrně. A další nehoda osobního auta se stala za Kralovicemi u Vysoké Libině, tady je auto v příkopu a pozor, na vozovce se pohybují lidé. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
4: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
5: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdají 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu. Řekl to ministr obrany Jaromír Zůna po jednání na ministerstvu financí. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 630 miliard korun k dispozici víc než letos. Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů. Oznámilo to ve středu večer americké ministerstvo financí. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Fotbalisté Plzně se kvůli technickým problémům letadla výrazně zdrželi na cestě do Bělehradu k utkání čtvrtého předkola Evropské ligy proti Červené zvezdě. Museli čekat na náhradní menší stroj a odletěli s asi 6,5-hodinovým zpožděním oproti plánu. Pozměnit museli i podvečerní program v Bělehradě. No a tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Menšík prohrál s Argentincem Tirantem ve třech setech. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla ve dvou setech domácí Amandě Anisimovové.
12: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
13: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
1: Tak dneska nás čeká teplo, v maximech bude nějakých 28 stupňů, na horách 24, obloha oblačná, ale někde i polojasná a později odpoledne nebo večer čekáme přehánky.
2: Hit Radio FM Plus.
1: To je akorát počasí na malý pátek, že jo? Tak než půjdete někam k vodě, tak spolu rozjedeme dopoledne. Bára Škrybu zdraví, uděláme si to legendary. Velšli Arm.

Tak tohle jsou dva úplně parádní lidi. Mark Ronson a Miley Cyrus, Hit Radio FM Plus s vámi. 9 hodin a 12 minut. K tomu já jsem Bára Škrybová, ještě jednou přeju krásný čtvrtek, malý pátek si řekněme. Tak a my jdeme teď rovnou na dnešní téma, jo. Proč se zdržovat? Zapátrejte teď v paměti. Podívejte se hluboko do srdcí a do duší a buďte prosím k sobě upřímní. Já se vás teď ptám, jakou lež, kterou na vás používali vaše rodiče a vás to třeba ještě navíc děsně štvalo, vy dneska používáte na svoje děti. To je totiž úplně normální, jo? Tomu se prostě neubráníme. To je něco, co je v nás tak hluboko zarytý, že je opravdu moc těžký s tím bojovat. Jsou tací, kteří si řekli, no tak to já teda nikdy nebudu dělat, to jako to, co dělali moje rodiče, a opravdu to zvládají. To teda jako klobouk dolů před vámi, vy jste silná osobnost, ale my poněkud slabší jedinci prostě ty zarytý věci někdy opakujeme a jedna z nich je právě ta lež. Takže co? Třeba jako nekoukej na televizi zblízka, zkazíš si oči, nebo nedělej ksichty, zůstane ti to. Pojďte, dejte mi vědět na WhatsApp 720 870 237, která lež vás nepustila a teď jí bohužel slýchají i vaše děti od vás, u vás doma. Tohle robí William Supreme, užijte si to a pište, nebo i namlouvejte, je to na vás.

0: za celibát na Hit Rádiu FM Plus v čase 9.23. Tak jakou lež, kterou na vás používali vaše rodiče, vy teď používáte na svoje děti? To je téma, který jsme tady spolu rozjeli před chvilkou. Anička mi napsala na WhatsApp: já říkám dětem, že když budou moc dlouho sedět na zemi, přirostou jim zadky k podlaze. Moje máma to říkala mně a evidentně jsem to přežila. No víš co, jde o to, jestli jsi aktivní nebo ne. Třeba ti opravdu ten zadek jako k podlaze přirost, jen tak symbolicky, a maminka měla tehdy pravdu. Libor: ahoj Báro, já si pamatuju lež, kterou mi říkal vždycky táta. Nesahej na to, je to rozbitý, a přitom to vůbec rozbitý nebylo. Dneska to používám hlavně na věci, na které prostě nechci, aby moje děti sahaly. No vždyť jo, že jo? Přesně proto to používal i tvůj táta na tebe, Libore. Jestli si to doteď nevěděl, tak prosím tě, teď už to víš tady ode mě, z Hit Radio FM+. A ještě Jana: ahoj Báro, moje máma mi říkala, že když budu pít kafe, narostou mi chlupy. Dneska to říkám dceři o energetických nápojích. Tradice musí pokračovat. Ahoj Jana. Když budeš pít kafe, narostou ti chlupy. A Jani, tvoje maminka to kafe nepila? Já když nad tím teď jako přemýšlím, tak kdyby to byla pravda, tak třeba já bych za chvíli opravdu vypadala jak takovej ten človíček z té Adamsovy rodiny, jestli se vybavujete, jak má všude ty vlasy přes obličej až na zem, to bych byla úplně já. No nic, pište klidně dál ještě, 728 770 237, jakou lež používali rodiče na vás, vás to štvalo a používáte ji teď taky. Bruno Mars a Golden tady budou za chvilku.
1: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flešky, kufříky vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
9: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Huntrix se songem Golden. S vámi Hit Radio FM Plus, je čtvrtek dopoledne a přesný čas 9.35. My jsme si tady vlastně, nebo dneska jsme si tady náš WhatsApp vzali jako takovou terapii možná, protože jsme nadhodili téma, jakou lež vám kdy říkali vaše rodiče a vy teď ale používáte i na svoje děti a stále píšete a fakt by byla škoda nechat to zapadnout, tak se tomu ještě jdeme pověnovat. Martina, ahoj, moje máma mi celý dětství říkala, že když budu jíst špenát, budu mít svaly jako Pepek námořník. Takže jsem ten špenát fakt jedla. Teď mám dvě děti a hádejte co, říkám jim úplně to samý. Akorát syn už se mě zeptal, proč teda nemám svaly jako Pepek. Tak jsem řekla, že protože jsem jako malá nesnědla dost špenátu. Já jsem, Martino, spíš čekala, že se tě zeptá, kdo to je ten Pepek námořník, protože to jsme znali my a děti už ne, takže jestli jim to pouštíš, paráda. Luboš, u nás se říkalo, že když budeme lhát, naroste nám nos. A já jsem byl tak hloupej, že jsem si ho fakt kontroloval v zrcadle. Jednou jsem rozbil doma vázu, zapíral jsem to a pak jsem asi 10 minut pozoroval nos, jestli se nezvětšuje. Dneska už to dětem neříkám, protože by mě okamžitě prokoukli, ale moje máma tato používala dokonale. Luboši Pecka, krásný, díky moc všem. A teď se vás to zeptat úplně na něco jiného. Je tu někdo, kdo bude teď se mnou tancovat? Protože DJ Bobo právě teď bude zpívat Somebody Dance With Me, to znamená, že prostě jdeme tancovat všichni. Užívejte si čtvrtek dopoledne, je to vlastně malý pátek, takže co jiného než pořádnou DJinu a pořádnou pařbu. We'll be right back.

0: 9.43 a na Hit Radio FM Plus dohrál Kamarád se songem Be Mine. Dnes startuje dlouho očekávaný prestižní cyklistický závod West Bohemia Tour. Peloton bude jezdit křížem, krážem, Plzeňským krajem až do neděle včetně. Takže dneska, prosím vás, se jede ve starém Plzeňci. Závod se jede ve 3 hodiny, ale už od pravého poledne bude uzavřena Radiňská ulice směrem na Radiňi. Tady se i startuje. Závodníci pojedou krátkou, téměř 4 kilometry dlouhou časovku až k hradu Radiňe. Pokud tudy potřebujete projet, takže počítejte s objížďkou přes Rýgrovu a Nepomuckou. A pozor, zákaz se týká i vjezdu na Radiňi, takže autem se dnes odpoledne na vrchol opravdu nedostanete. Kdo jdete fandit, užijte si to a sledujte stránky www.westbohemiatour.com. Tam najdete všechny informace o závodech i o uzavírkách.
1: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme to my.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21.8. Rituál a 22.8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.

0: divoký západ Hit Rádia FM+.
1: Hlas, který se nesmí v zimě pouštět moc nahlas. Zvláště pak na horách, to je totiž jako, to je tón, který by dokázal trhat lanovky. Lanovky. Laviny jsem chtěl říct.
2: Lanovku nech.
1: Mám to nějaký
3: jako jde ti to dneska dobře.
1: Je to nějaký pomotaný?
3: Možná, a
1: to
3: možná
1: je
3: teprve... si dáme vstup, kde budeš mluvit jenom ty a na konci budeme hádat, co jsi nám chtěl říct.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM+.

0: Přesně minuta nám zbývá do 10. hodiny. Vy jste v tomhle čase s Hitrádiem FM Plus a Hitrádio FM Plus je s vámi. Díky moc. Jdem se mrknout na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu osobního auta máme hlášenou za Kralovicemi u Vysoké Libině. Tady je auto v příkopu a pozor, na vozovce se i pohybují lidé, tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací. Postele.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
8: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Novela má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Prince Harry a jeho manželka Meghan Marklová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovala britská média. Dalším klubem, který přibude na fotbalovou mapu Viktorie Plzeň, bude FK Červená Zvezda, vítěz Ligy mistrů ze sezóny 90-91. Po Vojvodině a Partizánu se jedná o třetího soupeře ze Srbska, který zamíří do Štruncových sadů. Domácí odveta je na programu 27. srpna. Vstupenky jsou v prodeji. No a fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dnes nastoupí k úvodním zápasům závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec bude hrát od 20:45 v Glasgow proti Rangers.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Komu už chybělo léto, dneska se ohřeje, v maximech to vypadá na 28 stupňů Celsia, na horách se dostaneme na nějakých 24. Obloha polojasná nebo zatažená a s odpolednem a s večerem je třeba počítat i s přeháňkami.
10: Hit Radio FM Plus.
0: 2:50, to nejlepší čtvrteční dopoledne přeje Bára Škrybová, no a malej pátek, ten si žádá skvělou muziku. Tak si dáme Imagine Dragons.

Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline, to je taková krása. Díky, že jste si rádiem FM+. Máme čtvrtek, malej pátek, ale ten hlavní, velký, opravdový pátek, ten bude zítra. A u Jirky Pelnáře se zase bude hrát dokonalá desítka. To znamená, že si Jirkovi zavoláte, až vám řekne, a jakmile se vám to povede, tak vám položí 10 otázek. Za každou správně zodpovězenou otázku dostanete 1000 korun, takže počty jednoduchý, pokud zvládnete odpovědět na všech 10 otázek, máte krásných 10 000 korun. A na co? No na tankování, na přednabitou tankkartu Easy u čerpaček Orlen. Můžete to využít právě jak na tankování, anebo třeba i na něco dobrýho. Tak to zítra zase zkuste, každá koruna se vyplatí, jo. I kdybyste třeba uhodli jenom jednu otázku, což se jako nestane, protože ty otázky jsou jednoduchý, tak i kdyby ale jako jednu, tak máte 1000 a i ta 1000 je dobrá, že jo. A když uhodnete všechny, tak máte 10. Takže zítra zase Jirka Pelnář v čase 12 až 15.

0: Ty jo, velká paráda, velká na Hit Radio FM+. Ale tak jako jak jinak, že ano, za chvilku třeba víkend, Blind and Lies, my už jsme říkali, že se na víkend těšíme, máme malý pátek, tak si ten víkend tady dáme i hudebně. A pak Miraj, malinový sirup. A mohli bychom si taky třeba za chvilku říct, co na vás dneska Jirka po 12. chystá v srdcovkách. Tak si na to počkejte a krásný čtvrteční dopoledne. Přeje Bára Škrybová, díky, že jste s náma.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
5: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
6: avokádo či mikádo,
5: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
6: šampiony nebo dresy pro šampiony,
5: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
6: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
5: Vaše centrum nákupů a zábavy.
6: Olympia Plzeň CZ.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
8: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
12: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
11: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
13: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
12: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
13: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
14: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
16: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
17: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
18: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
17: Byty Dobřany.cz.
18: V Dobřanech se žije dobře.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
20: Pepo, vstávej.
21: Nemusím.
20: Pepo, už je 8, vstávej.
21: Nemusím.
20: Je pátek, Pepo.
21: Nemusím.
20: Musíš už jít.
21: Nemusím.
19: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
22: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A
0: cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

FM Plus. Čtvrtek dopoledne, já jsem vám před chvilkou slibovala, že se mrknem na to, co pro vás má Jirka Pelnář dneska po 12. srdcovkách. No a Jirka dneska netroškaří teda, vůbec ne. Je to vážně silná káva. Činaschy a Zuzka Norisová, Dobrák od kosti. Jak dlouho jste tohle neslyšeli? Krásná a nedospělá, to je moc hezká písnička. A taky tam, kdo potřebujete relaxovat, tak pro vás připravil Jirka tohle. To je Eňa, Orinoco Flow. Já se vždycky vybavím scénu ze South Parku, jak děda zavře Stena do pokoje a pustí mu tady Eňu. A Sten tam říká, dědo, pust mě pryč, prosím, to je tak strašná muzika, tak příšerná, nudná. Já se tomu vždycky hrozně směju, ale Eňa je dobrá. Tak si to užijte dneska po 12. u Jirky Pelnáře v srdcovkách. Je tam připravené ještě dalších pár pecek a věřím, že nebudete litovat, ale už vám to nechám jako překvápko. A teď vám pouštím písničku Torn.

0: Ve čtvrtek dopoledne ladíte Hit Radio FM+. Díky moc, tohle byl Ed Sheeran, Bad Habits.
1: Kam vyrazit?
0: Kam vyrazit? No tak vyrazte třeba rovnou dneska do Selského dvora u Matoušů na Bolevci, protože tam je projekce pro celou rodinu a pouští vám tam, jak vycvičit draka přesně v 19 hodin. Je to v rámci plzeňských letních filmových večerů a vstupenky koupíte buď na www.festivalfinale.cz a nebo tam hodinu před začátkem promítání. Plzeňské filmové večery, ty nejsou jenom o dětských filmech, samozřejmě pouští i různé snímky různých žánrů a můžete si je vychutnat třeba na nádvoří plzeňského Prazdroje, v galerii města Plzně, v pivovaru Burgmistr, v parku u kafe Smetanka a tak dále a tak dále. Vše najdete na již zmiňovaných stránkách www.festivalfinale.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 1 plus 1 v Děčíně za 1 milion 900 tisíc, byt 2 plus 1 v Krupce na Teplicku za 2 miliony 871 tisíc, byt 2 plus KK v Krnově na Bruntálsku za 2 miliony 999 tisíc, rodinný dům v Pomezí nad Ohří na Chebsku za 7,5 milionu a rodinný dům v Dobřanech, Plzeň jich za 11 milionů 900 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Kdo pak si zpíval tu, Sing With Me, se jmenuje tahle písnička, já doufám, že jsme zpívali teda všichni spolu. Nebojte, budeme zpívat zase za chvilku na další songy, ale nejdřív se na Hit Radio FM Plus mrkneme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně to na silnicích vypadá parádně, nemáme tady hlášení o žádné dopravní nehodě ani o žádné nové výrazné dopravní komplikaci, tak si to pojďme udržet co nejdál za těmi volanty a vám přeju šťastnou cestu. A kdyby náhodou jste na těch vašich cestách něco potkali, samozřejmě přeju, aby ne, ale kdyby náhodou, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: Krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdají 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu. Řekl to ministr obrany Jaromír Zůna po jednání na ministerstvu financí. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 630 miliard korun k dispozici víc než letos. Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů. Oznámilo to ve středu večer americké ministerstvo financí. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Fotbalisté Plzně se kvůli technickým problémům letadla výrazně zdrželi na cestě do Bělehradu k utkání čtvrtého předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě. Museli čekat na náhradní menší stroj a odletěli s asi 6,5 hodinovým zpožděním oproti plánu. Pozměnit museli i podvečerní program v Bělehradě. No a tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Ale Menšík prohrál s Argentincem Tirantem ve třech setech. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla ve dvou setech domácí Amandě Anisimovové.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Čtvrtek bude vypadat veskrze letně, teploty v maximech na 28 stupních, na horách to bude nějakých 24. Obloha polojasná se může objevit, ale spíše taková jako oblačná až zatažená. Sluníčko tam bude, ale nebude ho moc. A každopádně budeme muset počítat i s odpolednem a s večerem s přeháňkami.
7: Hit Radio FM Plus.
0: 11. za náma, přenechávám mikrofon Jirkovi Pelnářovi. Tentokrát má za hosta Davida Štrauba z Fénixu Plzeň. Dozvíte se vše o OCR závodech.

0: světa.
1: Posloucháte Hit Radio FM Plus a dnes mám ve studiu chlapa, který místo nedělního odpočinku u televize raději ručkuje po konstrukci v pětimetrové výšce, nosí těžký pytle s pískem a plazí se blátem pod ostnatým drátem. Ale co je hlavní, vozí z toho medaile. Mým dnešním hostem je David Straub. Davide, vítej ve studiu Hit Radio FM Plus.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: To první věc, co napadne každýho. Jsou to blázni?
2: Blázni možná trošku jsme do toho sportu, ale všichni, kteří s tímhle tím začali, tak byli normální lidi a postupně si k tomu našli nějakým způsobem cestu a naučili se to a zamilovali si to. No.
1: Co je tedy OCR sport?
2: Je to zkrátka z anglického obstacle course racing, takže překážkový sport a je to typ závodu nebo činnosti, kdy běžíš v přírodě a postupně překonáváš různý překážky, řešíš různý úkoly, které jsou různorodý, takže může to být něco na stabilitu balančního, jsou to silové překážky, přenést nebo vyzdvihnout nějaký břemeno. Jak si říkal, to ručkování tam máme hodně, to je takový nejvíc na tom našem sportu, co nás baví, ale říkám, je tam spousta různých dalších činností, který vlastně tě rozptýlí od monotónnosti toho běhu. Já jsem vždycky dřív říkal, že běhání OCR závodů je pro neběžce. Jo? Ono, když trošičku běháš, nebo třeba možná se nespecializuješ na ten běh, ale chodíš jenom třeba cvičit nebo jezdit na kole, tak uběhnout 10-kilometrový závod může být pro spoustu lidí náročný, když tam ty překážky nemají. Ale ve chvíli, kdy se tam propojí ty další úkoly, kde zapojují třeba horní polovinu těla nebo ruce, tak oni paradoxně ty nohy si jako odpočinou a to se vlastně stává dostupnějším najednou ten běh pro daleko širší skupinu lidí. No.
1: Ty trénuješ a závodíš za domovský klub Fénix Plzeň. Třeba teď poslouchá někdo, kdo si říká, ty bláho, já bych to možná jako taky chtěl zkusit, protože ono je to i o překonání sám sebe.
2: Máš pravdu, jo, člověk opravdu sám musí překousnout něco nebo posunout si nějaký hranice, takže jo, je to tak, ale přijít na ten trénink beru jako, že to je jako ta překážka, se kterou ti můžem pomoct, nebo jakmile tenhle ten krok uděláš, tak pak ty další už pojedeš vlastně s tou skupinou a my tady trénujeme nejenom jako členy klubu, ale vlastně i veřejnost, dospělí a dětský skupiny začínáme od 7 let s tím, že tam už to děláme formou kurzů. Od září budeme začínat nový zase pololetí. Už to je poměrně dost teda obsazený, ale nějaký místa se tam ještě najdou. Spíš řešíme potíže s trenérskýma kapacitama, aby jsme to ještě všechno zvládli, protože to děláme po práci, takže je to někdy náročný si najít na to ten čas, ale máme to moc rádi, takže to snažíme neustále rozšiřovat a jak říkám, je to otevřený pro všechny, jak děti, tak dospělí.
3: Hit Radio FM Plus.

0: Ty jsi krásně řekl, že trenéři to dělají po své práci a dělají to často jenom z nějaký určitý lásky, jo, k tomu sportu a k tomu přidávat něco dál. A je to vlastně jenom i důkaz toho, jak já teď na tebe koukám, protože myslel jsem si, že sem přijde prostě člověk jako ve sportovním a teď, abyste si to dokázali představit, tak naproti mě teď ve studiu sedí muž, který má na sobě bílou košili, společenský kalhoty, společenský boty a kufřík, no. A teď já tady narážím na tvoji další práci, která je, že jsi i předseda České asociace překážkových sportů. Co obnáší tahle vlastně jako funkcionářská role?
1: Hele, já pořád říkám, že jsem hlavně atlet, že jsem pořád aktivní sportovec. Tam se to krásně jako potkává, protože jsem trenér a na mezinárodních akcích dělám delegátskou činnost. Takže to samozřejmě zní, že sedím na strašně mnoha židlích, že jo? Což jako je na jednu stranu pravda, ale ta synergie všech těchto věcí ti dává velmi komplexní obrázek. To, že si to vyzkouším jako závodník, tak velmi, velmi jako poznám, co ty lidi podstupujou, co potřebujou. Takže v tomhletom jako je to velmi, velmi pozitivně přínosný, že to poznáváš ze všech stránek. Je to náročný skloubit, je to potom od rána do večera, ale to už je, že to nemůže být jenom to, jo, nějaká tvoje povinnost, ale opravdu to je posedlost, že to musíš milovat. No.
0: Posloucháte Hit Radio FM Plus, mým hostem je David Straub, vícemistr v OCR sportu. A 12. září tady pořádáte Phoenix Race. Tak o čem to bude?
1: Phoenix Race bude o nádherný trailový trati, která povede z Krašovský, kde je centrum závodu, na rozhlednu Krkavec a zpátky. A nejzajímavější překážky, co v Čechách můžeš potkat. Postupně jsme vymysleli a třeba nechali si na zakázku vyrobit různý speciální věci, které jinde nepotkáš. Takže to oceňují hlavně ty elitní závodníci. A pro veřejnost a pro děti tak je tam zjednodušená trať a zjednodušený pravidla pro jejich výkonnostní úroveň. To díky tomu, že roky trénujeme všechny hobíky, kohokoliv, tak jsme poznali, co potřebujou a víme, že pro ně to potřebujeme udělat trošičku jinak, aby je to bavilo a aby to nebyla jenom dřina.
0: V kolik hodin ráno se začíná?
1: Přesný harmonogram zveřejníme na stránkách Phoenix Plzeň. Máme Instagram, účet, máme Facebook, Phoenix Plzeň, takže tam se objeví postupně všechny detaily pro pozice závodu.
0: Super. Platí se startovné?
1: Startovné se platí. V tuhletu chvíli můžou závodníci využít naší slevu Phoenix -10, kde získáte 10% slevu na startovným, což platí do konce srpna. Pro dospělí je to o trošku dražší než pro děti, pro který to startovní je symbolický.
2: Hit Radio FM Plus.

0: mým dnešním hostem Davidem Štraubem si povídáme o nádherném a velmi náročném sportu OCR. Já jsem před chviličkou mluvil o tom, že vlastně jako děláš trenéra po práci a bavili jsme se o tom, že trošku sedíš na více židlích najednou, jo? To znamená, že jednak teda Fénix Plzeň, super, zároveň manažer reprezentace, skvělý. Vy jste se vrátili nedávno i z mistrovství světa, zároveň tak jsem zmínil, že jsi předseda České asociace překážkových sportů. Tak teď, kdo nás bude poslouchat, tak si říká, to je dobrý frajer, to má za každou funkci prachy. Tak to si potom závodí a trénuje, že jo, ve volném čase.
1: A to by bylo skvělý, kdyby to takhle bylo, takhle daleko jsme se ještě nedostali. Takže tohle to jsou sice krásný volený funkce, ale všechny řešený dobrovolnicky, takže...
0: Jakože za to není jako výplata.
1: Není, takže i když pořádáme mistrovství republiky a necháme na tom půl roku práce, tak to děláme zadarmo. A letos teda jsme měli úspěšnější rok, tak my z vedení jsme se odměnili aspoň jako dobrovolníci za ty dny, co jsme byli přímo na závodišti, ale ten půl rok příprav a samozřejmě i následných potom úkolů potom závodě, administrativních vyúčtování a doložení všech věcí a podobně, tak to už jsme jako do své práce nepočítali, takže to děláme opravdu jenom značení, no.
0: Kdy teda jako pracuješ, anebo jsi zdědil peníze a máš prostě jako takhle jako volný čas tady dělat takhle si jako radosti?
1: To zní taky dobře, bohužel to mě nepotkalo, takže pracuju, mám normální zaměstnání, 8 hodin denně pracuji jako manažer v logistice, tam si vydělávám peníze, abych to v těch dalších zaměstnáních mohl utrácet.
0: To je neuvěřitelný. Ty jsi si pověsil na krk stříbrnou medaili z mistrovství Evropy. Za Masters.
1: Ano.
0: To je kategorie nad 40 let, je to tak?
1: Přesně tak, já už jsem v této kategorii dědečků a babiček, takže letos jsme měli možnost se skládat tenhle ten typ štafety 40+, a na mistrovství Evropy ve Španělsku, tak jsme dali dohromady tým s Michalem, což je pražský trenér OCR, a Stáňa je několika násobná mistrině Evropy a světa v té Masters kategorii, takže jsme se skládali poměrně solidní tým a nakonec se podařilo.
0: Jaký to je pocit mít na krku medaily na mistrovství Evropy?
1: Vlastně nádhernější pocit byl v tom cíli, když jsme teda probíhali a vlastně jsem poznal, že jsme to zvládli. My jsme tam ještě do posledních metrů měli velmi těsný souboj rameno na rameno s britskou štafetou. To tam bylo o vteřinkách a vlastně adrenalin do poslední chvíle, jestli se nám to podaří nebo ne, a tím, že jsme nakonec tím cílem proběhli těsně před nima, tak to jsou ty obrovské emoce.
0: Wow. Hit Radio FM Plus.
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: S Davidem Štraubem, OCR závodníkem a zároveň i manažerem reprezentace našich závodníků, tak si povídáme o tomhle nádherném sportu, který vy si budete moci sami vyzkoušet 12. září, a to v rámci Phoenix Race. Start je u Krašovské v Plzni.
1: Je to tak, máme tam trať, která bude mít těžké překážky a zároveň pravidla stejný, jako jsou na mistrovství Evropy a mistrovství světa. Umožňujeme takhle našim elitním závodníkům a reprezentantům, aby se mohli připravit na tu nejvyšší úroveň.
0: Takže tam uvidíme i naši českou špičku na vlastní oči?
1: Určitě někteří z nich se tam objeví, já doufám, že co nejvíc, ale počítáme s tím, že tam budou naši mistři z republiky.
0: Je OCR sport bezpečný sport i pro děti?
1: Sport je to samozřejmě bezpečný, nechceme dělat cokoliv, co by bylo nebezpečného, takže odstraňujeme všechno vždycky, co najdeme, co by jako mohlo hrozit nějaký rizika, ale samozřejmě je to tak jako při každé činnosti, jakmile něco děláš, tak se vždycky něco může stát a je to bohužel tak, že když nic neděláš, tak se taky něco může stát, jo.
0: Když to dítě má talent, má šanci dostat se do mládežnické reprezentace?
1: Je to tak, my zažíváme už teď v České republice velký boom, co se týče dětí a mládeže. A v podstatě do té reprezentace, když jsi se ptal, tak ta cesta je vlastně strašlivě rychlá. A teď na mistrovství světa v Irsku, tak jsme získali s národním týmem zlatý medaile v mužské kategorii na 400 metrů a vlastně základ toho týmu tvořili kluci, kterým je 16-17 let a nejstarší z nich měl 21. Holky ty byly bronzový a v mixu stříbro. A v těch holkách je to podobný, 16-17 let většina z nich a nejmladší holčina, která tam střídala v jednom rozběhu, tak jí dokonce 12. Takže v těchto těch jako dynamických, rychlých disciplínách tam je to velmi rychlý, samozřejmě na 12 kilometrů už jsou starší závodníci, tam už je potřeba větší vytrvalost. Ale pak specifický jsou ještě ninja závody, který patří k tomu OCR, to je v podstatě taková indoorová varianta v tělocvičnách. Ta zažívá taky neskutečný nárůst a teď na přelomu října listopadu v Plzni pořádáme mistrovství Evropy v ninja, kam přijede 500 zahraničních závodníků. Drtivá většina z nich vlastně je mládež a děti a s tím, že vlastně na vrcholu jsou dneska okolo 15-16 let, tak dokážou to mistrovství Evropy vyhrát. Čili opravdu během třeba 5 let dokáže ten člověk udělat neskutečnou práci, pokud je vedenej, jo, a dá se to posunout i za 5 let do reprezentace. Hit Radio FM.

0: S Davidem Štroubem, závodníkem v OCR Sportu, si dneska povídáme o něčem, co vlastně trošku připomíná vojenský výcvik. Je to sport, který by si doporučil puberťákům?
1: Určitě, hele, to jednoznačně tam najdeš spoustu věcí, které v tomhletom věku potřebuješ. Není to jenom ta fyzická činnost, jo, která je samozřejmě velmi prospěšná pro celý život a ideálně, když si tady najdeš něco, co si spojíš jako svoji každodenní věc, která je součástí života, stejně jako spíš, stejně jako jíš, tak každý den by si se měl hejbat. Ale najdeš tady třeba tu partu, najdeš tady ty kámoše, se kterýma třeba budeš dělat potom jiný věci. Nejde to třeba každý den ručkovat, ale můžeš jít někam do přírody nebo můžeš jít na kolo. A zároveň vidím to na spoustě příkladů okolo sebe, jak tímhletím ty lidi získali sebevědomí, jo, jak prostě poznali, že něco dokážou, jak jim to rozvíjí další schopnosti. Dneska máme studie o tom, že ten různorodý pohyb rozvíjí vlastně i mozek, rozvíjí to soustředění, takže ten přesah je tam obrovský a v tom dospívání je to něco, co tě bude formovat po zbytek života.
0: Já jsem se díval na vaše sociální sítě. Vy ve Fénixu působíte ne jako sportovní klub, ale jako hrozně hezká komunita lidí.
1: Já to tak vnímám taky a není to jenom ve Fénixu, opravdu v tom našem sportu. Je to takový paradox, ale tím, jak tam nejsou žádný peníze a my samozřejmě říkáme, že to je špatně, že bychom tam nějaký potřebovali, tak ono to má tu pozitivní stránku v tom, že si strašně navzájem přejeme a to až do té míry, že nejenom, že tomu soupeři fandíš, ale pokud on někde na nějaký překážce se s tím trošku pere, tak je zcela běžný, že mu soupeři radí, jak to má překonat, že opravdu radíš soupeři, jak uspět.
0: Neuvěřitelný. Věta na závěr. Kdyby si měl jednou větou říct lidem, proč je OCR sport tak skvělý?
1: Já bych řekl, že je to z toho důvodu, že vám to změní život, že vám to otevře dveře někam, co jste nikdy netušili a v podstatě ve chvíli, kdy to vyzkoušíte, tak tam bude daleko víc, než jste vůbec hledali.
0: A nejlepší možnost, kdy to vyzkoušet, je 12.9. na Phoenix Race, který bude tady v Plzni. A je to závod jak pro profíky, tak je to závod i pro širokou veřejnost, takže si vemte oblečení a pojďte si to vyzkoušet. Davide, moc děkuji za to, že si přijal pozvání do studia Hitrádia FM+. Mým dnešním hostem byl mimo jiné vícemistr Evropy v OCR sportu, zároveň také manažer reprezentace a předseda České asociace překážkových sportů. David Štraub.
1: Díky moc za příjemný povídání.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fm+.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hitrádio FM Plus, za chvíli je tady pravé poledne, už se nám blíží naše srdcovky Hitrádia. Rozhovor v rámci pořadu Live s Jirkou Pelnářem je za námi. Kdybyste si ho chtěli znovu poslechnout, můžete v kompletní verzi, a to na webu hitradio.fmplus.cz nebo na Spotify či našich dalších podcastových platformách.
1: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
2: A s jednorožci i dinosaury!
1: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských Indiánů a Viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez tě.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás může krátce zdržet na severním Plzeňsku. Stala se na hlavním tahu z Kralovic na Žatec ve Vysoké Libini, kde osobní auto sjelo do příkopu. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
4: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
7: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde opět o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 000 korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady mohou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem stojí, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
13: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitu a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
12: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci v místě příslušného úřadu práce. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko letos bude jeho čestným hostem. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Rozsáhlou modernizací prošel zimní stadion v Klatovech. Nutno podotknout, že po ní už dlouhé roky volal. Z kraje příštího roku bude Zimák hostit hokejové zápasy v rámci zimní olympiády dětí a mládeže. A tak už byly jeho úpravy nezbytné. Opravou prošla jak samotná hala, tak i potřebné technologie.
14: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
15: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Na západě Čech dneska bude dál hlavně oblačno, dorazit mají i přehánky, ojediněle bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 23 a 27 stupni.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Ten týden nám utíká jako voda, už je tady čtvrtek a vlastně takovým malým důkazem, jak to všechno utíká, tak to jsou vždy srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Tohle už je taky více jak 30 let, co přišla parta Pet Shop Boys, nebo dvojka, tady s touhle verzí původního hitu od Village People, což je ta parta, která udělala YMCA. Původní hit z roku 1970 něco, tak trošičku poupravili Je pravda, že díky té nové úpravě to trošku zní jako sovětská hymna. Každopádně v 90. megahit. Srdcovka číslo 1, Go West na Hit Radio.

0: Fest, kluci z východu, takhle si to taky pamatujeme. To byla zase česká předělávka. Tohle je rok 1993. Srdcovka číslo jedna. A legendární britské duo Pet Shop Boys.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Go West. Přišla mi tady zpráva od Tomáše, který píše: ahoj Jiří, jak by řekli moje děti, tak to si zabil brácho, nebo tak nějak to říkají. Pet Shop Boys jsou moje srdcovka od první chvíle, co jsem kupoval desky na burze. Dodnes jejich LPčka mám a občas si je pouštím, když mám blbou náladu anebo dobrou náladu. Pet Shop Boys vždy a vždycky a všude. Tak, jsem to rozlousknul, závěr té zprávy. Díky moc za zprávu, to je krásný. Ještě to tady pokračuje, aha, jsem si to nezaskroloval dolů. Už nějaký ten pátek přemýšlím, že napíšu do srdcovek na přání, teď už nemusím. Díky moc ještě jednou. No tak nádhera. O toho jsme tady. Ráno se stalo. Vy si samozřejmě můžete klidně dneska také napsat o srdcovku na přání, k té se ještě dostaneme. Máme před sebou ještě čtyři další srdcovky. Dnešní téma je opět devadesátky. Když se řeknou devadesátky, dokážete je popsat jedním slovem? To by mě zajímalo, to je úkol na dnešek. Co se vám vybaví? Jedno slovo, jak byste popsali devadesátky? 777-937-777. Tady je Eňa.

0: Já ještě nechci, aby to skončilo. Aerosmith na Hit Rádiu. Další nádherná srdcovka pro čtvrteční poledne.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Já jsem se vás ptal, jak byste popsali 80. léta na 777-937-777, tedy WhatsApp Hit Rádia. Posíláte vaše popisy a chtěl jsem jenom jedno slovo. Tak Luděk třeba píše dětství. Laďka, ta píše pařby. Jasně. Darina. Eso. Dcera byla náciletá, tak jsme měli hudbu z první ruky. Franta z Brna, ten píše vojna, byl jsem v té době ještě na povinný vojenské službě. No a třeba Jirka, tak ten tady píše rovnej cikcak. Rovnej cikcak, rovnej cikcak. No jasně, no jasně, rovnej cikcak na nuk. To bylo ještě v době, kdy nebyl takhle jako cikcak, ale byl rovnej, to asi pamatuju. A hlavně tenkrát, teď doufám, že se nemejlím, ale myslím si, že to tak tenkrát bylo, i co já si z dětství pamatuju, tak byly jenom dvě barvy. Červená a bílá, prostě jahoda citron. A až potom to tenkrát ta značka udělala tak, že tam přidal ještě tu zelenou, že jo? Nějaký jabko nebo něco takového. No ježišmarja, to byl můj nejoblíbenější nanuk, když jsem byl dítě. Bože, to je skvělý. Řino, díky moc za tuhle vzpomínku, na to jsem úplně zapomněl. A teď si úplně z toho vybavuju, že ještě tenkrát v těch 90. Tak se dělaly takové jako křupky, které byly ve tvaru dinosaurů. A rány byly taky nějaký jako paprikový a tak. A ty byly teda taky fantastický, to už taky není. To je škoda. Ježišmarja, ale díky moc za tuhle vzpomínku, to je fantastický. To je nádhera. My se z 90. přesuneme jenom o kousíček dopředu, do začátku milénia. Dáme si skupinu Činasky hned ze začátku 21. století. Naspívali skvělý duet, úplně jako super. A hrozně mě mrzí, že se vůbec nehraje. Je to hrozně fajn, je to tak strašně pohodový. To je prostě něco, co takhle ke konci pracovního týdne potřebujete slyšet.

tě zastřelí. Jsem ten, kdo ty tvoje krásný oči jednou zaplačí. Jsi moje všechno a mně to nestačí. Je to vážně silná káva, pláč anebo vztek. Nic už s tím.

0: I přesto, že se na nás dívá z hudebního nebe, tak stále v tom našem světě zůstává nesmrtelná. Whitney Houston, Step by Step.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Step by Step, taky krok za krokem, že jo? Takhle si pamatujeme jeden z těch nejkrásnějších a nejlepších seriálů, na který jsme koukali v těch 90. K tomu ještě tam byl Fresh Prince, taky Nováci, český seriál a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, že tenhle hit s tím seriálem nemá vůbec nic společného, ale vždycky, když takhle vidím prostě napsáno Step by Step, tak si okamžitě vzpomenu na Dejnu, co kouká očima svejma. Dejna kouká očima svejma a na Kouďáka. Jo, tohle je prostě nádherná doba a já jsem jako strašně rád, že jsme v tom vyrůstali. Trošku mě mrzí, že naše děti v tom nevyrůstaly, že to nezažijou, ale oni mají taky to svý, no, tak třeba Bébu. A my jsme měli tenkrát Krok za krokem a Supermax. No, co byste chtěli slyšet na přání? Srdcovka s číslem 6 je před námi. Dneska to uteklo extrémně rychle. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Napište mi nebo klidně pošlete hlasovku, nebo mi to klidně zaspívejte, jestli nevíte, jak se to jmenuje. Já to podle toho zkusím najít. Co byste chtěli slyšet ještě dneska? Poslední srdcovka pro dnešní den. Jenom na vaše přání. Těším se moc na váš výběr.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: so nice.
1: Miles Smith na Hit Radio, nice to meet you.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Šestá srdcovka dneska je srdcovka na vaše přání. Je to opět těžké vybrat z WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, ale dneska tak je tady Jana, která brnkla na mojí notu.

je nekonečný příběh. A to je krásný. A to je ta moje nota, na kterou jste brnkli. Protože jestli my, děti 90. máme něco společného, tak je to tahle píseň.

0: Tutej a Rehab na Hit Rádiu ve 12:45. Pohodový čtvrtek přeje Jirka Telnář. Jsem rád, že jste s Hit Rádiem a taky přeju dobrou chuť k obědu. Pokud jste ještě nevyrazili, anebo teď akorát budete vyrážet, máte někde kolem pizzerku, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste si dali pizzu Hawaii.
1: Ty to slyším, fuj, Hawaii.
0: A tak, já to chápu, jo. U pici Hawaii není nic mezi, prostě buď ji máte rádi, anebo ji nesnášíte, jo, tam žádná jako střední cesta nevede. Ale dneska je mezinárodní den této pici. Ano, i pizza Hawaii má svůj mezinárodní den. Takže dneska, vy, kdo ji milujete, tak asi můžete si samozřejmě jako dneska dát, a vy, kdo ji naprosto nesnášíte, tak pojďte si dát taky, pojďte to oslavit, třeba, ne, dobře, chápu, rozumím, ale můžete vyrazit třeba na nějakou demonstraci. Nicméně, mám tady pár zajímavostí. Pizza Hawaii, tak ta nevznikla v Itálii, logicky, to určitě ne, samozřejmě ani na Hawaii, ale poprvé tak se začala prodávat v Kanadě, a to v roce 1962, a tenkrát ji tam začal prodávat jeden řecký imigrant, který si tam udělal restauraci a vymyslel tady pizzu Hawaii. No. V 90. letech byla mimochodem nejprodávanější mraženou pizzou v Německu. Tak jenom pro zajímavost. Tak milá pizza Hawaii, no, tak šťastný tvůj den. A pojďte to oslavit. Na Hit Rádiu si dáme za chvíli další hity. Alex Warren, Barbara

0: U toho tej kalórie vyskáčete ako nic.
1: Mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Hit Radio. Hit Radio.
12: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: obědě můžete dát ještě nějaký dezertíček. Erik Pritz, Call on Me, poslední hit mezi 12 a 13 hodinou a před námi nejnovější zprávy. Začínáme aktuální dopravou. Jsem rád, že jste s námi.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči pozor na dopravní omezení ve Starém Plzenci. Kvůli cyklozávodům je až do 5 neprůjezdná Radeňská ulice. Jezdí se přes ulice Rígrova a Nepomucká. No a další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
3: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší AutoWolf, autorizovaný partner Volvo. AutoWolf.cz.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře část dálnice D1. Po obě víkendové noci v obou směrech neprojedeme mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chodce Rady. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 8 večer do 8 ráno, vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
11: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
10: Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů, každý o hmotnosti 32 tun. Aktualizovaná výstraha meteorologů. Zítra odpoledne a v noci na sobotu dorazí další silné bouřky. Zasáhnou část Čech a západ Moravy. Doprovázet je budou nárazy větru až 90 km v hodině a napršet může 70 mm. Dnes v noci by mělo pršet zejména na jihovýchodě a východě Česka. Naše tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila ve dvou setech světovou jedničku Arinu Sabalenko z Běloruska. Postupuje tak do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keys. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková. Nestačila na Američanku Coco Gauff. A teď se podíváme ještě k nám.
12: Nepříjemné překvapení čeká na řidiče na Tachovsku. U Lestkova se totiž propadla vozovka a taky tam teď dočasně zúžená silnice. Opravy by měly trvat minimálně do konce září. V době špičky v místě prací provoz řídí sami pracovníci údržby, kteří vozidla pouští kyvadlově. Nárazově se tam proto můžete i zdržet.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
12: Teploty u nás na západě Čech se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. Dál bude hlavně oblačno a objevit se mají taky občasné dešťové přehánky.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po obědě, pojďme si udělat takový malej příjemný piknik tady u nás na Hit Radio. Začínáme Miraj, dokola. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

Maria. Další fantastický hit. Ten by se hodil taky do našich srdcovek. O tom žádná. 13 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio. Mám tady jeden až téměř neuvěřitelný příběh, co se teď stal u Baltu. Našli tam poklad, jo. Byl tam nějaký chlap, který tam uklízel na pláži bordel z moře se svými kámoši. Husou Sany, kačerem Virkem a psem Kundaliniem. Neptám se, nesměju se, prostě pokračuju dál, jo. Objevil tam obří kus jantaru za nějakých cca 100 tisíc. Já se úplně říkám, páni, to je příběh jak z nějaký bajky, že jo, prostě já, kačer, husa a pes, tak jsme našli jantar za 100 tisíc. No mazec, každopádně, jantar, jo, kdyby náhodou v tom jantaru byl nějaký jako prakomár, tak doufám, že ho potom rovnou zahodí někam zpátky do moře, protože jestli tady ještě něco potřebujeme, tak jsou zase dinosauři teda. Každopádně, já si jenom říkám, našli jste vy někdy doma nebo někde v nějakém bordelu nějaký poklad? To je mnohem lepší otázka, než jestli jste někdy slyšeli zajímavější psí jméno než Kundalinus. Tak co ten bordel?

0: Na čtvrteční odpoledne na Hit Rádiu Ava Max. Zítra mezi 12. a 15. hrajeme dokonalou desítku. 10 otázek a za každou správnou odpověď 1 000 korun. To znamená dohromady 10 000. Na co? No, na benzín přece. Abyste neměli na benzínce zástavu srdce, když půjdete platit, když jsou tam teďko ty šílené ceny. Desítku od nás dostanete na tank kartu Easy od Orlenu. S ní potom máte navíc do 31. srpna slevu korunu na litr a 2 koruny na prémiová paliva. Stejnou výhodu máte i díky mobilní aplikaci Orlen, ale jenom teda v pondělí. S tank kartou to pak platí každý den. Až do 31.8. No a k tomu v rámci epických slev, tak se můžete dát i na čerpacích stanicích od Orlen, u Orlenu. I letní drinky. My jsme byli, zkoušel jsem všechny a na první místo teda dávám grepovej drink, ale výběr samozřejmě nechám na vás. Takže, hele, úplně v pohodě, klidně nakupte dětem výbavu do školy, letos vás to nezrujnuje, protože v rodinném rozpočtu díky nám můžete tak ušetřit až 10 000 na benzín. Zítra, tedy mezi 12. a 15. poslouchejte Hit Radio, čekejte na signál a zatím si klidně můžete do mobilního telefonu už naťukat číslo, na který pak budete volat, což je telefon číslo 800 937 937. Podrobnosti k naší dokonalé desítce najdete i na webu hitradio.cz. Za chvíli Pokáč, Solitér a taky Nickelback.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Natočeno podle skutečné události.
9: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
10: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
11: Nikdy, anebo navždy.
10: No, tak vidíš.
8: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
17: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
18: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
19: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
18: Byty Dobřany.cz.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
3: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
2: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Funora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vrát i barvu dokonce, jo.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

sociálního systému, který jsme se my jako děti snažili pochopit a hledali jsme na tom nějakou zábavu, protože to byla docela dost nuda, ale tak zase byla to doba bez sociálních sítí, že jo, takže něco se dělat muselo. Pokud dneska budete koukat na sociální sítě, tak asi jako dvě momentálně nejsdílenější videa, tak to první je, kde jsou kluci, co ukradli logo McDonaldu, naložili ho do auta a ujeli s ním pryč. Zajímavý. No a to druhý, tak to je zase Turkovina, tam Turek s nějakým kámošem, tak po jiném chlapovi hážou jogurty někde u nějaký chráněný památky, no tak jako zajímavý. Tak si tak jenom říkám, že když jsem to viděl, tady ty dvě videa, že se možná zpátky vrátím k těm videohrám a naučím se solitér. Možná je příjemnější. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky, protože dneska je čtvrtek a hrajou se zase další zápasy o evropské poháry.

0: Čtvrtek, 2:15, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. Jak jste se vyspali na dnešek? Jo, protože teď kolem té 2 hodiny, tak je přesně ten čas, kdy je ideální odpověď na tuto otázku, protože v tuhle chvíli to většinou na nás začne padat. Jestli jste měli blbou noc, tak ty to začínáte pociťovat, jo, ještě navíc po tom obídku, že jo, člověku slehne a teď už bych si akorát chtěl jako lehnout. No, slehne a lehne. To by byla dokonalá kombinace. Slehne a lehne. Skvělý, ale to se nám jako nepoštěstí. Ono to totiž i záleží na tom, jestli máte jednu peřinu, anebo dvě. A nemyslím na sobě, ale myslím v tom partnerském životě. Ve 14 hodin nás čeká náš pořad tradiční čtvrteční nepopulární názor, který se bude právě na toto téma dneska ubírat. Takže jestli k tomu máte co říct, tak se moc těším na vaše zprávy, které budete posílat na WhatsApp Rádia 777-937-777. Zase si dneska o tom pokecáme úplně jako na rovinu a bez obalu. Takže ta malá párová terapie ve 2 na Hit Rádiu. Do té doby, abyste se probudili, aby to na vás tak nepadalo. Tohle funguje víc než dávka hořčíku. Linkin Park a Breaking the Habit. A k tomu taky Shakira a Zoo. To všechno tady na Hit Rádiu do 14. hodiny. Máte se na co těšit. Tak buďte s náma.
1: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
2: avokádo či mikádo,
1: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
2: šampiony nebo dresy pro šampiony,
1: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
2: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
1: Vaše centrum nákupů a zábavy.
2: Olympia Plzeň CZ.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 000 korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 000 korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
16: tisku levně.cz.
17: Náplně hned.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás krátce před druhou odpoledne vzala do zoo, což je dobrý nápad. O víkendu vyražte s dětmi do zoo, tady u nás v Česku jich máme tolik a každá je krásná. Před námi nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si dneska velký pozor na Sokolovsku. Omezení čeká na výjezdu z Kinžperku nad Ohří směr Lázně Kinžvart, kde je uzavírka a jezdí se objížďkou. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
8: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody plné potravin nemusí být samozřejmostí, jak je tomu teď. Premiér Andrej Babiš to řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce mimořádně složitý.
14: Já bych chtěl poděkovat všem zemědělcům za jejich práci, protože mají strašně těžkou práci a letos je strašně náročný rok pro ně. Nízké ceny, výkupní ceny, zboží, zvýšené náklady, všude je válka. A tyto války mají obrovský dopad a velmi silné sucho.
13: Tradiční součástí agrosalonu na jihu Čech budou také sobotní národní dožínky. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Po více než měsíční pauze se znovu roztáčí kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu v Lausanne by se měly představit i dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě v hodu oštěpem na evropském šampionátu je přihlášený Jakub Vadlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu pak čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážky Michala Radu. Teď se podíváme k nám.
1: Na železniční trati Sokolov-Kraslice se chystá výluka. Proběhne od 25. srpna až do konce letních prázdnin, kdy budou ve zmíněném úseku na místo vlaků jezdit autobusy. Důvodem výluky jsou opravy železniční trati a taky železničního přejezdu Oloví, který navíc bude na konci srpna uzavřený.
15: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
16: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
1: Podle předpovědi by u nás na západě Čech dál mělo být většinou oblačno, taky s deštěm nebo přehánkami. Teploty se dnes dostanou nejvýš k 27 stupňům.
17: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Každý den ve 2 hodiny odpoledne tady máme náš takový malý diskuzní debatní kroužek. Posloucháte rádio, ve kterém si opravdu i vy můžete říct, co si o některých věcech myslíte, a to naprosto bez obalu. Posloucháte Hit Radio. Čtvrteční nepopulární názor už za chvíli. Dáme jeden hit a pak ho pošlu do světa a těším se na vaše reakce.
17: Hit Radio FM Plus.
12: say low. Yeah, do say.

0: J-Lo, tedy Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Je 14 hodin 6 minut a je na čase dát do světa dnešní nepopulární názor.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Co si o to myslíte? Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Říká se, že když člověk spí pod jednou peřinou s tím druhým, takže jsou si k sobě jako blíž, že je to takový jako hezký, je to intimnější, že to je romantičtější, že se k sobě jako můžou přitulit a tak. Já říkám blbost. Já říkám, že opravdu dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna, protože každej se může tak jako přikrejt, zachumlat sám. Občas dojde k tomu, že se chlapi potřebujou ulevit pod tou peřinou a prostě takhle to ven jenom tak jako nevyjde. Na druhou stranu nemusíte se přetahovat s někým o tu peřinu, protože většinou to tak za mě jako bývá, že když máte prostě v partnerském vztahu jednu peřinu, tak to nakonec dopadá tak, že ona má peřinu a vy nemáte žádnou peřinu. To tak jako je, jo? Takže co si myslíte? 777-937-777. Dejte vědět, pište zprávy, posílejte hlasovky.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Šabuzi na Hit Radio, chviličku před čtvrt na tři, posloucháte nepopulární názor, pravidelný čtvrteční pořad ve 2 hodiny odpoledne, kdy nahlas říkám to, co si ostatní často jen myslí, ale prostě to nechtí asi jako říct, nebo se to moc neříká. Obecné pravidlo je, že prý jedna peřina je pro vztah jako super, jo, že prostě dokonce i někteří se třeba bojí říct, že by chtěli mít svoji vlastní peřinu. A já dneska jasně tady nahlas na Hit Radio říkám, že 2 peřiny jsou prostě pro vztah mnohem lepší. Ptám se, co vy na to? Ahoj Jirko, výjimečně souhlasím. Já se o peřinu dělit nechci, jednou jsme na dovolené spali pod jednou a celou noc jsme se handrkovali, že jsme se vůbec nevyspali. Navíc manžel má duchnu, já mám slabou deku, takže za mě každý svojí peřinu. Hezký den, Jana. Děkuju, že se mnou souhlasíš. Ahoj, rozhodně každý svojí, o peřinu bych se fakt nedělila. Přitulit se dá přece i tak, zdraví Luca. Přesně. Podepisuju. Ahoj, rozhodně jsou nejlepší 2 peřiny, já jsem ráda zachumlaná a nemíním se přetahovat o peřinu. Dita. Výborně. Holky, takhle, jenom mezi náma, s váma se většinou o tu peřinu nikdo moc jako nepřetahuje, jo? Jak říkám, většinou to dopadá tak, že my jsme bez peřiny. A vy máte tu svoji zamotanou ještě takhle jako pod nohama. Zdravím, já si myslím, že je to o zvyku. My s manželem uspíme pod jednou peřinou 25 let a nemůžeme si stěžovat. Oba si ulevíme, když je potřeba. Výborně, tak 25 let chápu. A peřinu většinou bere manžel. Mně ne, já jemu. Hezký den, Pavlína. Dobře, tyjo, po 25 letech nemůžu si stěžovat. Nechci, nebo doopravdy nemůžu si stěžovat. Nedělám si legraci. Jedu do vás rejpu, jsem rád, že vám to funguje. Další, Dave, Střince, jasan, že jedna, spíme na Adama a Evu a jak je na něco chuť, jde to hned. Nemusím hledat něco, na co mám chuť pod druhou peřinou. A v létě já ji vůbec nepoužívám a mimochodem celou 2x2 metry ji věnuji té mojí. No jo, no. I takhle to samozřejmě bývá, ale já si stejně prostě pořád myslím, že ty 2 peřiny jsou potom vlastně jako lepší, že každý má část toho svého soukromí a vlastně každý se tak nějak potom jako nemusí se uskromňovat, no. Je to jako, když byste najednou šli spát jako do svého pokoje jinýho, což teda je taky zajímavý téma, ale k tomu se dostaneme někdy jindy. Tak jo, tak ještě jednou. 777-937-777, ještě v rychlosti jedna. Ahoj, velice souhlasím, my máme nejen každý svoji peřinu, ale každý i svoji ložnici. A to je teprve parádička. Hele, tak to je to, o čem jsem mluvil. Každý chodil spát v jinou dobu a v jinou dobu vstával, tak nám toto řešení naprosto vyhovuje. Zdravím, zdraví Týna. Tak jo, co vy si dál myslíte? No. Pojďme na to. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: David Guetta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, přeju pohodový odpoledne a v nepopulárním názoru dneska nahlas říkám, že dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna peřina. Ono to působí možná jako naprosto banální věc, ale i podle toho, co třeba tady píše Honza, tak jsou páry, kterých se to vyloženě dotýká a až je to trošku rozděluje. Tady píše ve zprávě: ahoj, děkuji, že o tom mluvíte. Nenapadlo mě, že bych to někdy slyšel v rádiu. Asi je to prkotina, ale tohle je jeden z největších problémů mého vztahu. Ona chce jednu peřinu a já dvě. Už jsme se kvůli tomu několikrát pohádali, takže trpím už pár let pod jednou peřinou. Mám i velký polštář, protože se potřebuju přikotvit. Když jedeme na dovolenou a jsou tam dvě peřiny, jako první jde na recepci zeptat se, jestli bychom nemohli mít jednu velikou. Wow. Tak tady jsme opravdu udeřili hřebíček na hlavičku, jak se říká. Tak jsem rád, že jste se dneska i vy k tomu vyjádřili a zároveň, že jste mi v tomhle jako dali za pravdu, jo? Verča asi úplně mluví za všechny. Ahoj, peřinu určitě každý svojí, to přitulení vůbec nic nebrání. Zdraví Verča, zloděj peřiny. Nejlepší přezdívka pro téměř každou ženu. Zlodějka peřiny. Takže nebojte se. Nebojte se, seberte odvahu, jo? A zkuste si to doma prostě prosadit, pokud jako chcete. Olda tady ještě píše taky hezkou zprávu. Peřinu určitě každý svojí, stačí, že už se s ní dělím o výplatu. Tak, amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio, tady bude jen

Eru Josh Project Infinity 2008. Je 14 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio. 2008 to byl taky zajímavý rok, ale pokud jste rok narození 1986, tak máte letos víc než zajímavý rok. Přechod z trojky na čtyřku. První čtyřicítka. Jak to snášíte? Jste s tím v pohodě? Těšili jste se na to? Nebo o tom jako vůbec nechcete mluvit? Bolí vás více záda? Nebo teprve vám 40 bude, září, říjen, listopad, prosinec ještě před náma a tak nějak se už jako klepete a říkáte si, bože můj, co jako jenom přijde? No, každý to vnímá úplně jinak. Každý i tu krizi středního věku vnímá úplně jinak. V tom vám asi...

Nicolas Cage, to, co tam se odehraje. Já ten film, já ho zbožňuju, ale nesnáším ho zároveň. Já bych se na něj strašně chtěl podívat, ale už ho nikdy nechci vidět. Viděl jsem ho několikrát a doufám, že ho ještě několikrát uvidím, ale prostě se bojím. To je, to... Já to prostě přiznávám, jo. Já tady u toho strašně vrečím, tady u toho filmu. A nebojím se to říct prostě jako nahlas, jo. Možná se podívám dneska večer, ale pak si budu fackovat. Prostě Město andělů, brutální, brutální film. A tak když teda se o tom teď bavíme, tak pojďme si dát kapelu, která vznikla v roce 1986. A když už, tak si dáme samozřejmě teda Iris, co jinýho. Tak jenom jsem chtěl říct, že pokud je dnešní den nebo letošní rok tím vaším rokem, to... té obrovské změny, nejste v tom sami. Vy to zvládnete. Nevzdávejte to.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen. Tak trošku by se na to hodil videoklip nějaké letní lásky. Pokud jste single, ještě pořád máte čas, že to stihnete. Dneska je teprve 20. To znamená, že ještě máte 11 krásných dnů na to někoho potkat, zamilovat se, rozejít se, pak truchlit a pak už na to za pár let jenom vzpomínat jako na nádhernou letní lásku. Tak přesně o tom to je. 3:15. Jirka Pelnář se pro dnešek loučí. Přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás těším. Opět ve 12 hodin, kdy nás čekají srdcovky a zítra mezi 12 a 15. Navíc budu také i v dokonalé desítce rozdávat až 10 000 na pohonné hmoty. Tak pokud jezdíte autem a nechcete utrácet za benzín, zítra rozhodně hrajte dokonalou desítku se mnou mezi 12 a 15. tady na Hitrádiu. Mějte se krásně a od 3 odpoledne naše odpolední show.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méně.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz. West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Chytrý jak rádio. Váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, bouralo se v Plzni, ale i Svobody, počítejte s tím, tady aktuálně zasahuje záchranná služba, je to komplikovaně průjezdný. Komplikace pak hlásí taky dálnice D5, na úrovni Heřmanovy Huti se dálnice opravuje, tvoří se tu kolony zhruba od 102. kilometru. Vaše další info, tak to posílejte na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina CZ.
5: Auto Hornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Auto Hornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Plzeňském kraji by mohlo stát přes 50 velkých větrných elektráren v takzvaném zrychleném řízení, kdy získají povolení do roka. V regionu je teď 6 oblastí, po 2 na jihu Plzeňska, Plzni, severu a na Rokycansku. Aktuálně jsou v Plzeňském kraji v provozu 3 větrné elektrárny. Dneškem se zavřela Mariánsko-Lázeňská silnice u Březové. Důvodem jsou nutné opravy silničního mostu, kvůli kterým se tam jezdí objížďkou. Náhradní trasa vede přes Březovou po ulicích Hamerská a Staromlínská. Hotovo by mělo být během října. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde zase o něco dráž. Běžná výbava pro školáka vyjde na 7 tisíc. Dražší pak až na 10 tisíc korun. Co za růstem cen stojí, říká ekonom Lukáš Kovanda.
12: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitu a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
11: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci na místně příslušném úřadu práce. No a závěrem ještě hokej. Klatovy dnes hostí západočeské extraligové derby. Přátelské utkání tam odehraje Plzeň a Karlovy Vary. Hrát se bude od 5 a výtěžek z akce půjde na podporu klatovské hokejové mládeže.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
11: Na západě Čech zítra bude většinou oblačno, jen přechodně polojasno. Počítat máme s častějšími přeháňkami a objevit se mají taky bouřky. Teploty vystoupají mezi 23 a 27 stupňů. Teď už Kuba, David a čtvrteční divoký západ.
1: Hit Radio FM+.
0: Je to tak krásno odpoledne, chviličku po 15. hodině. Otaše až po Prahu. Dokonce i v Krtíně ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
15: Veterány v Domažlicích. Proč lidé chodí do lesa fotit mraveniště? A taky vám řekneme, že socha Anděla, která inspirovala Karla Kryla, se vrátila k nám na západ Čech.
0: Krásný. Imagine Dragons k tomu a taky Eva Farná Smiraj.

0: Tady je Divoký západ, Hit Rádia FM Plus a doufám, že máte mnohem lepší den, než měl jeden mladík v Plzni na Valše.
1: Policie v Plzni totiž řeší vloupání do rodinného domu. Do toho rodinného domu se mělo vloupat divoké prase.
0: Vloupání do rodinného domu. Hele, řekni prosím tě, odstartuj to úplně od začátku, jak to celý jako bylo.
1: Hele, suterka na středu, prostě partička kamarádů, grilovala na terasce, grilíček, pohodička, všechno fajn. Jo, šli zkontrolovat grill ven na tu terasu, zavírají francouzský dveře.
0: Aha.
1: A v tu chvíli ty francouzský dveře prorazilo divoký prase. Vysklilo ty dveře a mladíka, který se snažil ty dveře zavřít, tak samozřejmě jako poranilo, takže byl pořezaný, byla tam záchranka, přijela tam státní policie, městská policie, jako velký drama kvůli divočákovi.
0: Já, ne, že bych byl úplnej škarohlíd, jo, ale podle sebe soudím tebe, mně to přijde jako nějaká habaďura. Mně to přijde, jakože mladý prostě měl barák sám pro sebe, se svýma kamarádama možná grilovali, ale spíš se věnovali jiný činnosti, bych řekl, jako úplně omylem rozbili francouzský dveře a napadlo je, hele, svedeme to na divočáka, těch je tady hrozně, ty jsou přemnožený, normálně nakecáme našim, že to udělal divočák.
1: Počkej, to je hodně divoká teorie.
0: Jako možná jo, ale prostě jako tři kámoši si někde grilujou, prosím tě, a najednou je tam jako...
1: Ne, byly tam i nějaký holky jako do toho.
0: No ještě,
1: to bylo jako regulární mejdan.
0: Byl to prostě regulární mejdan a mně to přijde jako absolutní habaďura, kterou tady hrajou nejenom na rodiče, ale ještě teďka na policajty.
1: Hele, pojďme schválně se zeptat Západu Čech, co si o tom myslíte? Stalo se to? Vysklilo divoký prase tyhle ty dveře? A nebo to bylo jinak? Náš WhatsApp 720 870 237, dejte nám vědět, tohle je Daša.

0: s váma Hitradio FM+, za chviličku třeba Black Eyed Peas a my se teďka musíme vrátit k neuvěřitelně znějícímu případu, který se stal tento týden v Plzni, nebo dá se říct Lhotě, kousíček za Plzni. Představte si malý baráček, taková ta novostavba a tam mejdan, rodiče jsou venku z baráku, mladí se bavějí, no a najednou se ukáže divoké prase a vysklý francouzské dveře. Mně to přijde jako nesmysl. Mně to přijde jako totální habaďura prostě, kterou si mladí vymysleli jako na rodiče. Bohužel se do toho zapletli ještě policajti a tak. Prase samozřejmě se pohřešuje, to se tam nenašlo.
1: Nenašlo, zasahovala záchranka, teda mladík je jako pořezaný, byl v nemocnici. My řešíme, jestli se to skutečně stalo, nebo jestli je to teda jako habaďura na rodiče. Píšete na náš WhatsApp 720 870 237, píše Véna. To zní tak blbě, až bych věřil, že se to fakt stalo. Zároveň píše taky Martin, když vzpomenu na to, jak blbě jsem se já v pubertě vymlouval z průšvihu, vůbec bych se nedivil, kdyby to celý byl výmysl.
0: No, hele, klidně dál pište, 720 870 237. Myslíte si, že tohle je pravda? To je skoro jak tenkrát na Divokém západě, viď?
1: Jo, jako jo.
0: Stalo se to, nebo ne?
1: Akorát ta výhra v podobě peněz tu není.
0: Zatím teda ne. Klidně nám napište a můžete k tomu klidně připojit i svoji vlastní klukovinu. Nějaký pubertiácký průšvih, víte
1: jo,
0: co?
1: Takhle, že bychom jako oprášili vzpomínky na divokou pubertu.
0: No, na léto, na ty zapálený stohy a podobné věci, víš? Jenom hity. Hit Radio.
2: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
8: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
7: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Přijďte se odborně poradit. Na zdraví a kvalitní spánek jsme tu my.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
15: Náplně hned.
16: Nestíháte se orientovat na trhu práce. Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Skvělý hity na celý západ Čech, to jsme my. Hit Radio FM Plus, tohle byla Zara Larsson a my tady dneska řešíme jeden příběh, který mně osobně přijde jako pěkná habaďura, že prej prase v Lhotě u Plzně prorazilo z francouzský dveře.
1: Zrovna během Mejdanu.
0: Zrovna během Mejdanu, který tam měli mladí, když rodiče byli někde na prázdninách. Jo?
1: Zajímavý.
0: Mně to celý přijde trošku přitažený za vlasy, ale kluci prej říkají ne, opravdu, bylo to prase. A tak se ptáme, co vy si o tom myslíte?
1: Píše Jarmila, zdravím, já bych jim to věřila. Když jsme v Krtíně v létě slavili narozeniny, tak nám na oslavu nakráčeli naštvané labutě. Kejhali a mávali křídly. Naštěstí k žádnému zranění nedošlo. Posílám pozdravy do Krtína. Já jiná. Tak taky zdravíme, krásný, moc krát díky. Já k tomu přihodím ještě jeden teda i pubertální průšvih, který nám přišel, protože i o ty se můžete dneska podělit. Napsal Pavel, v 16 jsme si s kamarádem řekli, že se v noci projedeme traktorem jeho dědy. Klíčky byly pochopitelně uvnitř. Traktor jsme nastartovali, objeli dvakrát stodolu a chtěli ho pak vrátit přesně na to místo, kde byl. Jenže jsme netrefili vrata. Traktor zastavil až o betonovej sloupek a vrata zůstala ležet na zemi. Děda ráno vyšel ven, podíval se na vrata, podíval se na traktor a jenom řekl, tak kdo z vás je mrtvej? Nikdo. Ale do dneška nevíme, proč se nás tehdy nezeptal, kdo to udělal.
0: Protože to bylo jedno asi, že jo?
1: Jako, je jasný, že prostě někdo to musel jako udělat, ne, ale. Dejte vědět, co vy, co jste prováděli a klidně pište dál, jestli teda klukům budeme věřit, že jim ty dveře prorazilo divoký prase.
0: 720 870 237. Přejeme vám krásný odpoledne a díky, že ho trávíte s náma. Tohle je Sebastian.
2: Někdy se

hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: někteří tomu tom hitu slyší jakési prosté slovíčko, ale víc k tomuhle vyjadřovat nebudu. Calvin Harris a Disciples za chviličku, třeba Damiano. David, posloucháte Hit Radio FM+.
1: No a my tady sbíráme vaše průšvihy a přešlapy během puberty, že jo, policajti, možná u někoho ještě SMB, vyšetřování, co? Bylo něco. Zajímavý je teda, že chodí jako příběhy převážně od chlapů, respektive kluků, jo. Od holek zatím ještě žádný průšvih nepřišel.
0: No, já tady mám jako jeden svůj osobní průšvih, půjdu ala, taky zkouší ala. Na trh. Hele, je mi třeba 15 nebo 14 let a s kámošem před tréninkem jsme zjistili, že moje mami má doma v lednici lahv velmi dobrý a hodně starý whisky.
1: Mm-hmm.
0: Jsme ochutnali, že jo?
1: Mm-hmm.
0: Jednou, dvakrát, třikrát. Ne, prosím vás, v ten samej den. Jo. Ne, v ten samej den. No a tak jsme tam chodili jako vlastně ochutnávat, až najednou si říkám, ty kráso, hele, ale teď v té láhvi bylo tři čtvrtě, teď už je tam jako ani ne sotva třetina, ne, prostě musím to nějak vyřešit. Tak to vemu a doleju to vodou, že jo?
1: Jako už jsi ten zbytek naředil.
0: A v ten moment to ta máma poznala, že jo? Do té doby netušila vůbec nic.
1: Si říkala, tě, to jsem včera zase vyvádělo. Pločky pryč.
0: To usychá, vysychá, to ta andělská daň, že jo, no dobře, no prostě, ne, hele, já jsem to prostě doředil vodou a tím jsem absolutně jako znehodnotil veškerý objem té lávy, který tam ještě po nás byl, no.
1: A dala ti to aspoň dopít, aby si poznal, jak je to hnusný?
0: Kamaráde, dala mi vypít, prosím tě, za to šumák, takovej ten, jak máš hořčí třeba, víš, jak ti to šumí. No a dala do toho třeba dvě žičky soli. A já jsem v ten moment, kdy, protože já to vždycky pil, že jo, tak já jsem se jako napil a v ten moment mi jako došlo, že ona to objevila a že přesně to musím dopít, protože jsem si to zasloužil.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz
3: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.

0: Muži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ministerstvo

0: O financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
1: Pepo, vstávej.
2: Nemusím.
1: Pepo, už je 8, vstávej.
2: Nemusím.
1: Je pátek, Pepo.
2: Nemusím.
1: Musíš už jít.
2: Nemusím.
3: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
4: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Nestíháte se orientovat na trhu práce. Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, tady je Radio FM+. Blíží se nám zprávy, 16 hodin, víme, co se děje u nás na západě Čech. Jedna technologická novinka se chystá teď aktuálně v Klatovech. Popeláři tam budou mít auto na baterky.
1: Jako elektromobil popelářský.
0: Jo.
1: Nekecej.
0: A to si teda říkám, jak to utáhne ty tuny odpadu ta baterka, víš, jako to není úplně jako autíčko, který jede, jako veze dva lidi.
1: Pozor, jako elektromobily, tak ty mají velký krouťák, ty jako natáhání těch věcí nejsou vůbec špatný.
0: No,
1: ale jsem spíš zvědavý, jak to vezme veřejnost, protože v Čechách, možná i na Klatovsku obecně jako není velká podpora k elektromobilům, že jo, prostě všichni říkají, co to je za elektropopelnici, no hele, s tou elektropopelnicí teďka budou jezdit popeláři. Víte, vám řekne Bára ve zprávách už za chvilku. Posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+, a tohle je DJO.

0: Hezké odpoledne, Hunter X, posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+, i po 16. pro vás máme skvělý hity, budeme moc rádi, když si nás naladíte i na cestu z práce. A mimochodem, právě teďka před zprávama koukneme na silnice.
1: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace hlásí D5 z Prahy na Plzeň, bacha, na 23. kilometru. Tady stojí porouchané auto, nejspíš tedy v odstavném pruhu, i tak ale zpozorněte. Další komplikace, tak ty čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
10: Máme 16 hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Plzeň fandí sportu. Kromě právě probíhající Sportmánie první městský obvod připomíná, že i na jeho území najdeme řadu sportovišť. Víc mluvčí obvodu Miroslava Vejvodová.
11: U konečné tramvaje číslo 1 se nachází pumptracková dráha pro kola, koloběžky a skateboardy a 4 boulderingové stěny. U gymnázia v Sokolovské ulici jsme vybudovali skatepark a u Seneckého rybníka 2 přírodní traily pro cyklisty.
10: No a na jedničce vzniklo i první disk golfové hřiště nedaleko fotbalového hřiště, té je Košutka. Popeláři v Klatovech se můžou pochlubit unikátem. Jako vůbec první v Česku mají pro svoz odpadu k dispozici elektromobil. Ekologický popelářský vůz by měl do ulic města vyjet v nejbližší době. Pošumavská odpadová ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí. Letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé dnes mají poslední šanci na to, aby opravili chyby a nepřesnosti na volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady nejpozději zítra. Volby do části Senátu proběhnou 9. a 10. října společně s komunálními volbami. Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do kvalifikace pohárů zápasem 4. předkola Evropské ligy. Hrát budou v Bělehradu proti Červené zvezdě a zápas začne přesně ve 20 hodin. Hostit ho bude slavný stadion Rajka Mitiče, kde československý nároďák v roce 1976 vyhrál mistrovství Evropy.
12: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
13: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
10: Pro západní Čechy nám předpověď na pátek slibuje většinou oblačno, jen přechodně polojasno. Na teploměrech zítra naměříme mezi 23 a 27 stupni. Častější budou přehánky a ojediněle taky bouřky.
3: Hit Radio FM+.
0: Parádní odpoledne, hezký čtvrtek, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: Hozier a taky Amy McDonald na cestu z práce domů. Hit.

0: Tohle je Hozier, Too Sweet, naprosto boží záležitost. Tady je Divoký západ, Hit Radio FM+, a teď Karel Kryl.
1: No, když se řekne z rozmácenýho kostela v krabici s kusem jídla, tak věřím, že celý ten verš byste dokázali dokončit.
0: No ježiš, tak to je normálně jako táborová písnička, ne? Kytárka u ohně, to se zpívá, to všichni znají, to notoricky známý.
1: Není to až zas tak jako jednoduchý zahrát to na kytaru.
0: To nechci hodnotit, já na kytaru neumím.
1: Každopádně, teďka jako věc, která mě opravdu usadila na pozadí. Já jsem se dneska dozvěděl, že socha Anděla, která vlastně jako byla předlohou k téhletý písni Karla Kryla, tak je od nás ze západu Čech. Konkrétně ta socha Anděla byla v klášterním areálu v Ostrově a během komunismu tak se prostě nějak jako ztratila, respektive spíš byla zachráněna před znesvěcením. No a teďka po desítkách let se do toho kostela bude opět vracet.
0: Hustý. A kdy?
1: Hele, tenhle ten pátek, tedy už zítra, 21. srpna v 17.00. Je to celkem symbolicky, protože to je v den památky obětí invaze sovětských vojsk, se kterým samozřejmě Kryl hodně moc spojený. V 17.00 se tam bude vracet do toho kostela tahleta soška. Všichni jste zváni, akce je zdarma a samozřejmě zazní i písně Karla Kryla.
0: Hele, krásná pozvánka. Mimochodem teda ty si říkal, že se bude připomínat vlastně i ta srpnová okupace. Jestli si někdo chystáte do Ostrova, prosím vás, už není třeba otáčet značky. Ať ti lidi trefí. Poetika a blízko, hezký odpor.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Lorin a tady je divoký západ, za chvilku třeba Lady Gaga. Poslouchejte dále, Hit Radio FM+.
1: Jsme Hit Radio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Jdeme na silnice, tady je opět nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace, tak ty čekejte na D5C z Prahy na Plzeň, 23. kilometr, tady stojí porouchané auto. Komplikace pak hlásíte taky na výjezdu z Přeštic směrem na Lužany, tady je zdržení kvůli pracem na silnici zhruba 10 minut. Zdržení hlásíte taky na obchvatu Planý u Mariánských Lázní kvůli stavebním pracem a přidám k tomu ještě jedno varování, a to ze starého Plzence, tam se dneska jede West Bohemia Tour, počítejte s tím, že i tady můžete narazit na dopravní omezení. Zítra pak bude pokračovat mimochodem v Rokycanech, i tam je třeba počítat s uzavírkama. Pokud víte o čemkoliv dalším, 720 870 237, to je náš WhatsApp, na silnice se vrátíme zase v celou.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
6: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
7: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
8: avokádo či mikádo,
7: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
8: šampiony nebo dresy pro šampiony,
7: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
8: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
7: Vaše centrum nákupů a zábavy.
8: Olympia Plzeň.cz.
9: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
10: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
9: Byty Dobřany.cz.
11: V Dobřanech se žije dobře.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem.

0: Khalifa a taky Charlie Puth, tady je divoký západ Hitrády FM+. Možná jste to nevěděli, ale David fotí. A tak dost často přijde s nějakým aktuálním trendem. A ten, který tu máme teď, vás možná překvapí, když se chodí fotit mravenci.
1: Ano, ve velkým, opravdu, vezměte telefon, vyražte do lesa a když tam potkáte mraveniště, tak ho vyfoťte velmi pečlivě. Můžete se zároveň tímhletím stát totiž součástí jednoho vědeckého experimentu. Vědci totiž po celé Evropě teďka sbírají informace a data ohledně mravenců a jejich mravenišť, protože ty jsou naprosto klíčový k tomu, aby lesy a taky příroda mohly fungovat tak, jak fungujou dál. Takže jakmile prostě někde v lese najdete nějaký mraveniště, stačí ho vyfotit a...
0: No, a co pak?
1: Zapsat si potom nějaký údaje, třeba kde jste ho přesně vyfotili, jo. Pokud to třeba nemáš v polohových službách. Víš, já mám třeba to, že vyfotím cokoliv, jakoukoliv fotku a hnedka vím, na jakém místě to bylo. Když bys tohle to neměl, tak si zapiš informace o té poloze, no a potom to stačí tu fotku nahrát na web, který se jenom velmi těžko hledá, respektive ten
0: Je to mravenčí práce ho najít.
1: Je to hodně mravenčí práce ho vůbec napsat, proto stačí jenom hodit do Google Monit ANT, máte to.
0: Monit ANT.
1: Jo, protože to monitoruje mravence. Mravenec ANT, jako monitor mravenců je to vlastně.
0: A když napíšu monitor mravenců, tak to vyleze.
1: Počkej, zkusím.
0: Zkus to, víš, jako, když už tady lidi trápíme nějakým mravenci. Jako anglicismem, tak jestli by nebylo lepší napsat česky. Jako, ale...
1: Ne, bohužel, prostě ne. Monitor mravenců nefunguje. Jako.
0: Jo. Super, takže monit ANT.
1: Monit ANT. A když to prosím vás budete fotit, tak ideálně z dálky, protože když vám nalezou do sandálů, tak to není příjemný.
0: Posíláme další hity. Teď pecka, kterou mám teda hodně rád. A vysíráte na hlas 100% taky. Brian Adams a Mel C.

0: cizince, byl to Lotyš, který nadejchal asi 1 promile. Mm-hmm. A teď to na něj začal zkoušet. Nejdřív jim dal jakože 5000. Hele, chlapi, vyřešíme, ne? Zapomenete, že jo, to zvákneme, to nějak jako...
1: nějak se domluvíme.
0: Oni na něj koukali, ne, prostě zabůra, prosím tě, to jako co čekáš prostě. No tak on přihazoval, ne, ale jak kdyby hrál karty nebo něco takového a celá ta částka se vyšplhala nakonec až na 50 tisíc korun. I z toho ale policajti poslali k šípku.
1: Říkal si Lotyš?
0: Jo.
1: Oni mu jenom blbě rozuměli, on chtěl zaplatit pokutu, on je nechtěl určitě uplatit.
0: Mluvíš jako jeho advokát.
1: Ne, hele, já musím říct, že a slyšel jsem to už od několika lidí, že pokud vás jako zastaví policajti a vy něco víte, že jste fakt provedli, normálně to přiznejte. Jo, stáhnete okýnko a rovnou řeknete, já se omlouvám, ano, telefonoval jsem. Prej se to hrozně jako vyplatí, protože jak teďko poslední dobou na ty policajty jsou lidi jako fakt hnusný, hádají se, zkoušej, já jsem občan Československa.
0: No, ty jsou nejlepší.
1: Tak už mám pár známých, který mi říkali, hele, normálně jsem se takhle přiznal policajtovi na první dobrou a policajt mi řekl, vy se mnou nebudete hádat.
0: Konečně někdo normální.
1: Tak prosím vás, jeďte.
0: Za domluvu.
1: Jo, za domluvu, jeďte.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
11: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Toppapírnictví.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Kelly Rowland a divoký západ s váma. Zprávy v 17 hodin chystá Bára Purkartová a v nich změny v plzeňské MHD, které doslova potěší cestující.
1: Co by potěšilo tebe, kdyby si takhle nastoupil? Ty moc tramvají ani autobusem nejezdíš, viď?
0: To už musí být, jako jo. Já bych ocenil třeba návod na to, jak si koupit jízdenku, protože když už náhodou jedu,
1: je
0: tak si připadám jak trotl, protože jak to člověk jako dělá třeba jednou za 5 let, tak vždycky ke mně přijde nějaký student a musí mi radit. A já si pak připadám trapně. Jako.
1: Ne, pozor, ty možná narážíš na to, co fungovalo ještě jako třeba před rokem zpátky, protože v těch vozech MHDčka tak byly dva různý terminály. Jeden fungoval pouze na plzeňskou kartu.
0: Ano.
1: A jeden fungoval na plzeňskou kartu i jakýkoliv jiný platební karty.
0: Mm-hmm.
1: Chápeš? A ty si určitě většinou přišel k tomu, co fungovalo jenom na tu plzeňskou.
0: No jasně.
1: No, tak teď
0: nechápal jsem.
1: Teď už je to sjednocený a můžeš tou kartou platit úplně všude.
0: A boží, další novinky, tak teda vám představí Bára ve zprávách. Přesně v 17 hodin. Teď ještě Mark Embr.

0: Espresso macchiato.
1: Tomi Cash nesměl chybět, posloucháte Divoký západ, za chvilku zprávy, teď doprava.
2: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Kolony hlásí aktuálně D5 před Prahou, zhruba po třetí kilometr kvůli kolonám na Pražském okruhu. Zdržení okolo 10 minut, tak s tím počítejte. Další komplikace? Tak teda hlašte 720 870 237, to je náš WhatsApp.
3: Klatováci, Šumaváci, máte rozbité sklo? Autosklo na vaši káru vyměníte v Klatovech ve VR Caru. Autoskla VR Car Service. Nově v Klatovech doktora Sedáka za Sběrným dvorem.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. MHD v Plzni čekají změny, které potěší cestující. Autobusové linky 33 a 40 budou od září nově zajíždět až k hlavnímu vlakovému nádraží. Půjde o vybrané spoje, které si prodlouží trasu mezi 5 a 8 hodinou raní, kdy budou jezdit do zastávek Pařížská a hlavní nádraží. Finišuje hlasování v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Každoročně se poměřují díla dokončená v uplynulém roce a o vítězi ceny veřejnosti rozhodnou tradičně hlasy lidí. Tady je mluvčí kraje Natálie Vajnarová.
12: Zajímavostí letošního ročníku je, že se do nominací dostalo hned několik staveb, které díky rekonstrukci získaly novou funkci a charakter. Například cyklostezka postavená na bývalé železniční trati, původní zájezdní hostinec přeměněný na kavárnu s pražírnou nebo synagoga adaptovaná pro bydlení.
11: Svůj hlas můžete odevzdat na webu soutěže do této neděle. Datové schránky budou dostupné už jen na nové doméně. Od 26. srpna budou jejich uživatelé automaticky přesměrováni na datovka.gov.cz. Postupný přechod z původní domény Moje datová schránka začal koncem června. Má pomoci s důvěryhodností webu a bezpečím uživatelů. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dnes nastoupí k úvodním zápasům závěrečného 4. předkola konferenční ligy. Východočeši se od 8:30 představí v Aténách proti Panathinaikosu. Jablonec pak bude hrát od 8:45 v Glasgow proti Rangers.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
11: Podle předpovědi by u nás na západě Čech zítra mělo být většinou oblačno nebo polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. Počítat u nás musíme taky s přeháňkami a dorazit mají i bouřky. Teď už pokračuje Divoký západ s Davidem a Kubou.
15: Hit Radio FM Plus.
1: 2 minuty po 17. hodině, hezký čtvrtek, jsme tu s váma dál.
2: Kdyby náhodou ještě někdo třeba pracoval, něco motivačního. Tady jsou Mirai.

0: Ladíte Divoký západ, tohle byly Flipside, parádní odpoledne. Vrcholí nám anketa o stavbu roku Plzeňského kraje.
1: Až do neděle 23. můžete hlasovat www.stavbarokupk.cz. O vaše hlasy bojuje třeba objekt Jezírko a nebo nová mateřská školka v Plzni v Újezdě. A taky místo, kam já se strašně moc těším, a to je horská chata Čerchov.
0: A já vím, že se tam chystáš na víkend, super, těším se na vyprávění. Ale zároveň si myslím, že si odhalil už taky jako vítěze. Víš, prostě jako, kdo touží po školce, kde je spousta dětí, který křičí. Zatímco, když někdo postaví objekt, kde čepujou pivo a ty tam můžeš přijít a sednout si, ach, tak si myslím, že jako...
1: Široko daleko nikdo a nic, jo.
0: A pak si můžeš jenom kutálet dolů z té hospody.
1: Tak jestli chcete hlasovat www.stavbarokupk.cz, do neděle máte poslední šanci.
0: Od nás další hity, Purple Disco Machine a teď taky Leony.

0: Purple Disco Machine a Substitution. Za chviličku dáme Taylor Swift, tady je Divoký západ Hit Rádia FM Plus a já fakt nerozumím lidem, kteří někdy něco zapomněli na střeše auta a pak se rozjeli.
1: Hele, mně se to stává celkem pravidelně, koupím třeba kafe na benzínce, teďka položím ho na to auto, na tu střechu a jdu, já nevím, třeba zkontrolovat něco do kufru, dolejt vodu do ostřikovačů a tak, no a prostě zapomenu, že jsem si to kafe koupil a že jsem si ho odložil na tu střechu. A potom, když se rozjedu, tak uslyším takovou ránu a následujících 20 kilometrů přemýšlím, co to mohlo být sakra za ránu. A potom mi dojde, že bych se chtěl konečně napít toho vychladlýho kafe a že to bylo přesně ono.
0: To snad ne.
1: Fakt se ti to nikdy nestalo?
0: Ne, nikdy a nechápu tyhle lidi, nerozumím jim.
1: Tak mně se to běžně děje s kafem, ale teďka tady máme chlapíka, kterýmu se to stalo s peněženkou.
0: A kolik v ní měl?
1: Několik tisíc korun.
0: Oj.
1: Bonec takhle prostě jede z benzínky, zapomněl si peněženku na střeše, někde na nějaký následující křižovatce mu spadla z toho vozu, z té střechy. A bacha, tam jí našel řidič vozu plzeňských dopravních městských podniků, vzal jí, odevzdal jí policajtům, no a šoférovi se nakonec vrátila i s těma prachama.
0: Hustý, tak to je masakr. To je opravdu, to bych dneska jako netypoval. Víš, prostě najdeš random někde peněženku, ještě v ní jsou peníze. Tak si myslím, že většina lidí by to zbalila. Ne ty doklady, ty peníze. Tak všechno čest tady, pánové, jsme rádi, že pár poctivců na západě Čech ještě máme.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz. West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Un giorno credi, akorát nevím, jestli to říkal správně, David by mě 100% opravil.
1: Je to přesně tak, jo? Jak se to má vyslovovat.
0: Hustý. A Gigi D'Agostino?
1: D'Agostino.
0: Jak?
1: D'Agostino.
0: D'Agostino, dobře. Tady je Hit Radio FM Plus a Divoký západ. Dneska večer fandíme naší Viktorce, protože hraje v Srbsku a schválně, jo? Teďko jsem na tebe zvědavý, jak mě opravíš. Hrajeme proti Crvené zvězdě Bělehrad.
1: Vlastně jo, neřekl to vůbec špatně, ale Jakub to tady trénoval asi tak jako 5 minut před začátkem, ano, tohohle vstupu, na což vy určitě čas mít nebudete, takže když byste si chtěli náhodou koupit lístky na odvetný zápas, který se bude hrát u nás na západě Čech v Dusan aréně ve čtvrtek 27. srpna, tak prosím vás, nechoďte na pokladny, nechoďte do fanshopu, nikam nevolejte, běžte prostě jenom na plzeňskouvstupenku.cz, tam totiž ten název toho klubu nemusíte vyslovovat nic, jako jo, prostě jenom kliknete a máte to v kapse.
0: Skvělý. No a dneska večer pochopitelně fandíme, budeme držet palce, aby ta odveta tady u nás pro nás byla o něco příjemnější pod menším tlakem. Teď Krištof a taky Dominik Alagia.

0: a to na statek v Milíkově u Chebu. Tuhle sobotu začátek je v 10 hodin, jestli chcete ochutnat něco dobrýho tady od nás ze západu Čech, tak rozhodně vyražte. O týden později, to znamená příští víkend, poslední prázdninový víkend, nás čekají oslavy města Hroznětín v Krušných horách. Žít to bude celý den, jednak soutěž ve vaření polívek, ale zároveň taky spousta muziky, třeba Kristýna, Marta Jandová nebo No Name Tribute Band.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
7: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Brother a Avicii, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+. No a my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám přinesli neuvěřitelný příběh z Lhoty u Plzně. Partička mladých tam měla grilování a pak se jim na zahradě objevil divočák, který rozbil okno nebo sklo ve francouzských dveřích a hned potom utekl neznámo kam. Hustý, co? Nám to teda přijde jako pečlivě vycucená storka z prstů pro rodiče. A proč jsme si tím tak strašně jistí, že to je habaďura? No, protože podle sebe soudím tebe.
0: No a taky jsme pátrali po vašich pubertálních přešlapech a průšvizích. Napsal třeba Pavel. V 16 jsme si s kamarádem řekli, že se v noci projedeme traktorem jeho dědy. Klíčky byly pochopitelně uvnitř. Traktor jsme nastartovali, objeli dvakrát stodolu a chtěli ho vrátit přesně na to místo, kde byl. Jenže jsme netrefili vrata. Traktor zastavil až o betonovej sloupek a vrata zůstala ležet na zemi. Děda ráno vyšel ven, podíval se na vrata, podíval se na traktor a jenom prohlásil, tak kdo z vás je mrtvej? Naštěstí nikdo. Ale do dneška nevíme, proč se nás tehdy nezeptal, kdo to udělal. Je taky otázka, proč neřekl, tak kdo tady bude mrtvej?
1: Jo, jo, to ty dědečkové umí. Zítra pátek hrajeme na přání, nalaďte si nás i zítra po 15. hodině.

0: Než mi.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení stále čekejte na výjezdu z Přeštic směrem na Klatovy, a to kvůli opravám vozovky. Stojí to taky na dálnici D5 před Prahou kvůli kolonám na Pražském okruhu. Zdržení aktuálně do 10 minut. Další aktuální info to čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací.
6: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
7: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
8: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel na návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Princ Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle tamních médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech získala bronz výkonem 54-29, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
9: V noci a ráno pod mrakem místy déšť, přehánky nebo bouřky, na jeho východě a východě mohou být silné. Ranní teploty 19 až 15, na severozápadě chladněji. Zítra pak dopoledne oblačno, polojasno, lokálně přehánky, ale přibývání mraků čekáme odpoledne. Na zataženo, k tomu na většině území déšť, místy velmi silné bouřky. A v těch pak zesílí vítr, padat mohou kroupy a hrozí i přívalové srážky.
12: 18. hodina odbyla, čtvrtek v plném proudu, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek. Hit.

Taky jste se teď viděli někde na tanečním parketu. Jo, skvělá věc. Sheena Easton, 9 to 5 Morning Train. Velká hudební vzpomínka, trocha té nostalgie. No a v podobném duchu budeme hrát až do 21. večerní. Na Hitrádu jsme odstartovali hudební speciál Hitradio Classic. Takže v playlistu jenom to nejlepší z 80. 90. a taky výběr těch největších hitů milénia. Teď pokračují Sparks, When Do I Get to Sign My Way. Užijte si to.

0: Mate, Saint Fred, You're My Mate, skvělá věc, energická, sportovní hymna. Tak i to jsme připomněli teď, je tady na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu. A tam máme pochopitelně taky tenhle skvost, single, který nám dělá radost už od roku 1982. Pořád zní naprosto fantasticky a pořád i po těch letech zní naprosto moderně. Tak i tohle vám budeme hrát v příštích minutách, přidáme i Roxeťáky nebo Sugar Babes.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.
10: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je slibovaná muzika Suga Babes na Hitrádiu Overload. Věc, se kterou jsme se vrátili zpátky v čase, tak jak to děláme pravidelně každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Hrajeme vám to nejlepší z 80. 90. taky hity milénia. Suga Babes to dali dohromady v roce 1998. Byla to tehdy tříčlenná dívčí parta. Velmi úspěšná, nejenže pobláznila celou Velkou Británii, odkud tyhle dívky pocházely, ale uspěly po celém světě a takovaly příčky, ty nejvyšší příčky prestižních hitparád, včetně té americké Billboard Hot, to je vůbec největší, která stále má svou silnou pozici na trhu. To Unlimited budou pokračovat, Let the Beat Control Your Body, taky Matthew Wilder, Break My Stride, i na to se můžete těšit, i to vám budeme hrát v příštích minutách tady na Hit Rádiu. Tak užívejte čtvrteční večer. Let the beat control your body, let the beat control your body.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásná zamilovaná píseň je vztahová záležitost skupiny The Call-In, která se mimochodem objevila v několika seriálech. Wherever You Will Go jsme hráli teď na Hitradio. Hudebním speciálu Hitradio Classic, který nás teď vezme do Francie. To France, Mike Oldfield.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
3: To nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Hrajeme právě teď v Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

Tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 19 hodin a 10 minut, přejeme hezký večer. John Farnham nám otevřel tu další hoďku, až do 21 vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a taky hity milénia. Your The Voice, to je hodně silná skladba, motivační, povzbuzující píseň o tom, že člověk by neměl mlčet, že když máme hlas, tak můžeme něco změnit. Tak já vám teď hlasem řeknu, jakou píseň jsme pro vás vybrali jako další. French Affair, Comessi, Comessa, to je velká klasika, se kterou můžete počítat, to je jasná věc. A taky ke Strange World, to jsme tady dlouho neměli. Tak si to dejte pořádně nahlas a hezky si to užijte. Tohle je čtvrteční večer na Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám vybíráme ty největší skvosty z našeho archivu.

0: Kam si, kam sa? French Affair a slíbená záležitost, to posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Taky Cyndi Lauper jsme tam našli. Girls Just Wanna Have Fun. Velká klasika, ta pořádně dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Vyrazíme taky do Irska za skupinou YouTube, Sweetest Thing a nebo Pink Family Portrait. I s tím vším můžete počítat v příštích minutách. Tak doufám, že vám tohle vyladí čtvrtek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
6: Tisku.cz. Náplně hned.
7: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
10: A s jednorožci i dinosaury!
9: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
14: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n.cz.

here, blue date.

je hádankář Nick Kershaw, The Riddle, single, který jsme teď hráli na Hitrádiu. Parádní věc, tohle je Hitrádio Klasik, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A vy už jste určitě poznali Britney Spears s legendárním hitem Oops, I Did It Again. Oops, už jsem to zase udělala. Kdo jiný by měl naspívat tuhle píseň, než ta známá průšvihářka Britney Spears. Takhle vám na Hitrádiu budeme hrát za chvíli.

0: Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. 20. hodina klepe na dveře. Tohle to je Laura Brennigan, Self Control. Další parádní hudební vzpomínka, malá chvilka nostalgie. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia a pokračovat v tom budeme i v příští hodině. Teď je 20.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
3: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. Toppapírnictví.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z minulosti. Do další hodiny vstupujeme s One More Time Highlands. Užívejte. Michal Pospíchal s vámi. Pěkný večer.

Kapely Baby D a Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Zajímavé je, že tenhle taneční single na poprvé vlastně vůbec nezabral. Vyšel už v roce 1992 a v britské hitparádě skončil na 76. místě. O dva roky později ji každopádně projekt vydal znovu, tuhle singlovku, a najednou z toho byla britská jednička, dokonce na dva týdny. No, teď se na časové ose posuneme ještě o 4 roky zpátky. The Farm má skladba, která zní jako fotbalová hymna a fotbal v jejím příběhu opravdu je. Tušíte, o čem mluvím? All Together Now. Ta vznikla podle skutečného vánočního příměří z roku 1914, když vojáci na západní frontě na chvíli přestali bojovat a setkali se v území nikoho. The Farm, All Together Now. Vám budeme hrát na Hit Radio už za chvíli.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
2: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
3: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
2: Byty Dobřany.cz.
3: V Dobřanech se žije dobře.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen

0: Tohle byl Nick Berry, Every Loser Wins. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A možná je trochu paradox, že zpěvákem vlastně původně vůbec nebyl. Britové ho znali hlavně jako herce ze seriálu EastEnders. Písnička se objevila přímo v něm, potom vyšla jako single a v roce 1986 z toho byly rovnou 3 týdny na prvním místě prestižní britské hitparády. Posuneme se dál o 12 let. Rok 1998, album Ray of the Light a jedna z klidnějších madoniných věcí The Power of Goodbye. To vám na Hit Radio budeme hrát už za chvíli. Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti z pronajímání.

0: 15 let.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: A tohle, to už je z dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic úplně všechno, více nám toho sem nevejde. Ale nevadí, protože zítra budeme zpátky zase tradičně úderem 18. hodiny a dál vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. Tak doufám, že máte pohodový čtvrteční večer a že vám ho dál bude ladit. Třeba skupina Verve, Bittersweet Symphony, taky Shakira, Dizzy Riscoll ti dali dohromady velkou klasiku písničku Loka. A do třetice třeba dvojka David Guetta a Kim Petras, When We Were Young. Tohle vám budeme hrát na Hit Radio v příští hoďce hned na startu. Užívejte večer.
1: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N.cz.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina CZ.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy. Šmucler.cz

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
4: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz. Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.